0: Majdan.
1: Čekal jsem to dál, tyhle.
0: Ještě pořád se vlaska Čirova, Holešovi z Hostíku. Jako bratři v Rýmu toho máme na tribu. Však stářím se nemění, že jsem furt svý mámy syn. Tři, co jsou zase dva.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: Music. First.
1: Express FM.

sebe vrah. Vždycky se radši počkám, nikam se necpu. Zítra můžu být mrtvej, ale dneska jsem tu. Pojebej mě pak omerta, každý večer jako na Silvestr si

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
0: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
0: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
0: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Tahické léto v Aquapolsprá. A už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzové.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Fenomén Šance Liga je zpět.
12: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
11: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín
4: Ninja Park!
3: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ano, dobré ráno, máme čtvrtek 23. července, 7. hodina odbyla. Pojďme se podívat na přehled zpráv. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí. Ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen těch nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Varšavský básník Piotr Kušmírek, po kterém polská policie pátrala jako po nezvěstném více než rok, zahynul při nehodě na Slovensku. Tam byl také následně pohřben bez vědomí jeho rodiny. Nejspíše ho na Slovensku srazil vlak, ale totožnost neznámého muže vyšla najevo až nyní, kdy ji podle policie potvrdili testy DNA. No a po ligovém titulu sbírají slávisté také individuální ocenění za minulou sezónu. V anketě Ligové fotbalové asociace, v níž hlasují trenéři, kapitáni prvoligových celků a také vybraní zástupci médií, se nejlepším hráčem stal záložník Lukáš Provod a koučem Jindřich Trpišov. Hned dvě prvenství v dalších kategoriích si odnesl hradecký kapitán Vladimír Darida. No a co se týká počasí, aktuálně se teploty pohybují kolem 13 stupňů Celsia. Během dne ty nejvyšší dnešní teploty 18 až 22. Čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přehánkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. V jihozápadní polovině Čech se přehánky vyskytnou výjimečně, sporadicky se objeví i bouřky, no a večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.

0: dneska svátek neznamená, že vás budu nějak zanedbávat. To vůbec ne. Na co se podíváme? Podíváme se na to, že na internetu se objevila konspirační teorie o tom, že Argentina prohrála mistrovství světa schválně. A vy říkáte, aha, a kde je babu to, že si říkala, že o mistrovství se bude mluvit tak maximálně do úterka? No já nevím, no prostě já jsem to neslibovala, to byla jenom taková teorie. Takže ano, ještě ve čtvrtek se o tom bavit budeme. Rita Ora přijede do Česka, ale možná ne tam, kde byste jí čekali. No a taky tu mám seznamy homosexuálů, jsou ještě teplé, taky do nich se podíváme. Podíváme se ale také do playlistu Vampire Weekend, Gracie Abrams, anebo taky Aiko. Why not, baby?
1: Express ráno.
2: Express FM.

Pokud míříte do Itálie na svoji dovolenku, prosím vás, dávejte tam na sebe pozor, protože tam nově koušou ryby. Ne, že pejskové se koušou a žádnej není zlej, ale ryby tam koušou. Dovolená na jihu Itálie se pro 55-letého švýcarského turistu změnila ve chvíle strachu a následně v hospitalizaci v tamnějším zdravotnickém zařízení. Prostě se šel úplně v pohodě v městečku Piopi v regionu Kampánie. Šel, jo, že se trošku okupká, ochladí se a najednou ho pokousala ryba. Do lítka ztratil velké množství krve, podařilo se mu dostat zpátky na břeh, tam volal o pomoc, tam byli plavtíci, kteří rychle zareagovali, snažili se zastavit to krvácení, to jim moc nešlo, zavolali samozřejmě záchranku, ti ho odvezli do nemocnice. No ale teď samozřejmě asi chcete vidět, co ho to pokousalo, co ho pokousalo. Odborníci zatím spekulují o dvou možnostech. Buď to mohl být ostroun obecný, což je nějaký malý, ale velice rozšířený žralok, má šedé zabarvení a ostny na hřbetních ploutvích. Tak, co ještě problém, že on má ještě jedovou žlázu, která není pro člověka smrtelná, ale samozřejmě neskutečně to bolí, takže to je jedna možnost. A druhá možnost je, že ho pokousala mořská štika, tedy barakuda. Jo. Jestli to budou ještě nějak dál zkoumat, to nevím, jestli se dozvíme teda, co ho pokousalo, ale pozor, dokonce na Positano News píšou, že to je rostoucí fenomén. Pokousání už hlásilo několik plavců podél Amalfského pobřeží a poloostrova Sorrento. Takže pokud míříte tímto směrem, tak prosím vás, dávejte na sebe větší pozor, jo, hlídejte si lítka, mrkněte, jestli tam není něco ve vodě, anebo prostě když tak se ještě zeptejte na břehu, jestli to třeba není tím, jo, protože to my taky nevíme, kam všude ty plavce pokousali, jestli to je vždycky lítko, jestli to je tím, že ty lidi měli fakt třeba pěkný lítka, jo? U nás třeba Michal Plšek je známý tím, že má fakt pěkný lítka, takže pokud musím se Michala zeptat, jestli nejde do Itálie, aby byl v bezpečí. No a pak jsem tady koukala a hned pod tím, co tady koukám, že toho turistu pokousala agresivní ryba, tak pod tím mám Američana dvakrát kousal chřestýš, potřeboval 54 dávek protijedu, tak opravdu ta příroda asi už nás má dost a bojuje proti nám. Dávejte na sebe, prosím, větší pozor. 7.11, tohle je čtvrteční Express ráno. Ano, babu stále solo. Vašek si užívá dovču.

0: Aiko, Why Not Baby z muziky, za malou chvilku ke Sabian, Princess Nokia, nebo taky Bruno Mars a jeho Treasure. Pěkné ráno.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vince DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, ktorá udrží trávnik zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.

0: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Music. First.
4: Express FM.

0: Na internetu se objevila teorie, nazvu ji konspirační, která tvrdí, že Argentina prohrála finále mistrovství světa ve fotbale schválně. Nebo takhle, schválně. Že to údajně dostali nařízeno, dostali na výběr, řekněme. Buď prohrajou, a nebo si Argentina 10 let mistrovství světa nezahraje. Důvodem má být konflikt mezi Argentinou a Velkou Británií o Falklandské ostrovy a má tím důvodem být právě ten transparent, o kterém jsme se taky bavili v Express ránu, který právě přišel na hřiště potom, když Argentina porazila celek Anglie a drželi tam transparent, který původně drželi fanoušci, ale potom se ten transparent přesunul k argentinské reprezentaci a ti drželi taky jako prostě látku s velkým nápisem, že Malvíny, protože v Argentině říkají Falklandu Malvíny, že Malvíny jsou argentinské. Já sama jsem tady volala po nějakém trestu, ale prosím vás, to jsem si nepředstavovala, že by snad měli jako nehrát na mistrovství světa. Já jsem si říkala, tak jim dejte takovou nějakou jako směšnou pokutu, jenom aby si FIFA udržela tvář, když jako předstíráme, že to mistrovství světa jako není nějak spojené s politikou a že tam nepatří politická prohlášení. Jo, ale tak tohle to si myslím, že je trošku přísné. Ovšem ano, tohle je ta teorie. A jaké jsou důkazy? Důkazy na internetu jsou videa, kdy údajně argentinský celek, který když vlastně už měl jít na hřiště, vychází ze šatny, tak to vypadá, že někteří hráči plakali, myslím říká, pojďme na to zapomenout, pojďme to prostě udělat. Potom jsou tam záběry, kdy se vlastně hráči rozcvičují a Messi mine každou střelu na bránu, což samozřejmě u něj vůbec není zvykem, aby když pětkrát vystřelí na bránu, tak ani jednou se netrefil, takže lidi mají pocit, že Messi trénoval, jak se netrefit do brány, nebo vůbec jako jak netrefit střelu. Samozřejmě přicházejí i ty statistiky, jak je vůbec možné, že takový tým, jak je vůbec možné, že Lionel Messi jako The GOAT se všemi předchozími hrami a statistikami takhle pohořili v tom finálovém zápasu, v podstatě žádná střela na branku a tak dále. Takže to je teda aktuální teorie o tom, proč mistrovství světa dopadlo tak, jak dopadlo. Aby se vlastně měsíc spekulovalo o tom, že FIFA nadržuje Argentině, aby nakonec jeden takovýhle plakát všechno zmařil a oni jim řekli, tak hele, tak buď prohrajete, anebo si 10 let nezahrajete.
1: Čtvrteční ráno na Express FM.
2: Express FM.

Ale pojďme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá s dopravou. Smolná je dnes ráno, silnice 373 u Brna. Tady máme jednu nehodu, kdy je osobní auto už mimo komunikaci. Je tady ale stále překážka na vozovce. Dávejte tady pozor, projíždíte tady se zvýšenou opatrností. 373 Brno Líšeň. Tady vidím jenom informace dopravní nehoda se zraněním. Nemám tady zatím žádné detaily o tom, jak se ta nehoda stala, nebo jestli tady třeba vzniká nějaké zdržení, ale prostě počítejte i tady s problémy. Nehodu potom hlásí také D5, 56. kilometr ve směru na Prahu. To je nehoda dvou osobních vozidel, je tady překážka na vozovce, pruje se zvýšenou opatrností, takže tady prosím dejte pozor. No a pozor dejte také u Olomouce, silnice 35, Křelov Břuchotín, to je nehoda osobního auta, které tady narazilo do svodidel, takže ji tady prosím dávejte na sebe pozor. Express FM.

7.35, posloucháte čtvrteční Express ráno. Včera mě pobavila taková zpráva, která se objevila na sociálních sítích. Týká se filmu La La Land, který letos slaví 10. výročí od uvedení do kin. No a samozřejmě, jestli si pamatujete, ještě jeden z těch plakátů, na něm je jako lampa a Ryan Gosling s Emmou Stone tančí. Ona je ve žlutých šatech, on je bez toho obleku, bílá košile, kravata a tančí nad tím pohledem nad Los Angeles. No a Ryan Gosling má takovou, má samozřejmě, oni tam spolu tančí a oba dva mají tu jednu ruku takhle jako za sebe a Emma Stone má rovně a Ryan Gosling tam měl takovou jako kačenku, měl jí prostě v takovém jako pravém úhlu. A Ryan Gosling k tomuhle vypráví, několikrát v talk show vyprávil, proč má tu ruku takhle a on říká, no já vím, že správně bych jí měl mít rovně, že nemám mít jako takhle v tom 90. že nemám tam dělat jako, že mávám na tu lampu nebo na někoho vzadu, ale mě to v tu chvíli, kdy jsme jako to fotili, mně to přišlo vtipný. Ale potom toho litoval, naštěstí teď, když je to 10. výročí, tak k tomu vydali updateovaný plakát, dokonce ve Spojených státech se La La Land od 16. srpna také vrací do kin. Nevím, jestli se třeba vrátí i u nás do kina, ale každopádně mu teda upravili tu ruku a Ryan Gosling už má na plakátu k 10. výročí, řekněme, tu pacičku, tak jak má být. Tak jenom kdybyste náhodou viděli nový plakát na La La Land a říkali jste si, jo, škrábali byste se na té bradě a říkali jste na tom, já nevím, co to je, ale něco je na tom plakátu divného. Tak kdybyste chtěli hrát tohle, jo, najdi jeden rozdíl, tak je to Ryanova ruka. A ať můžete být klidný, co to je, a nemusíte to hledat na netu. Tohle to jsou Gossip Crazy Again v 7.37 ve čtvrtečním Express ráno.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
6: A kdy to bude?
5: 23.7.
6: A kde to bude?
5: V areálu A7 v Olešovicích.
6: A kde si můžu koupit lístky?
5: Před prodejem na Go Out, tak tam šupají.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
10: Express. Music first.

0: Capital City s Safe and Sound, to je muzika, která nám tady dohrála 12 minut před 8 hodinou, kde nás čekají další zprávy. Já jsem tady na začátku vysílání říkala, že do Česka přijede Rita Ora. Rita Ora, to je někdo jako, já mám vlastně Ritu Oru jako docela ráda, i je mi sympatický, že se vlastně vdala za toho Taiku Waititi, já mám taky celkem ráda, to je prostě jako takový srandista, mám ráda jeho filmy, jasně, u něčeho mám jako výhrady, tak jsem dělala jako Rita Ora přijede do Česka. A si říkám, tyjo, Rita Ora, jako vlastně jí znám, ale nevím, jestli je to úplně nějaká megastar, kde by to mohlo být, tak si říkám, tak já nevím, to bude třeba v Lucerna Music Baru, nebo něco, nebylo něco takovýho, se říká, jo, tak dobrý, prostě přijede, jo. Ne, prosím vás, Rita Ora. Rita Ora. Já nevím, jestli jako, to je, trošku mě to překvapilo, ale dávám nejdřív nápovědu, jo? Kam přijede Rita Ora?
1: Táta mi má dělat asistenta. Asi tady nemůžu trénovat.
2: Tak to ne, Lubošku. Moje vaječníky se akorát nadechly čerstvýho vzduchu, tak je nestraž Havířovem.
0: Tak je nestraž Havířovem. Havířov, město, kde jsem já strávila své dětství a část svého dospívání. Havířovské slavnosti 2026 4. a 5. září uvítají Ritu Oru na svém pódiu. Jo? No, hele, ale proč by ne? To já si jako nesmíju, že se myslím, že mám Havířovu, to vůbec ne. Já to město znám velice dobře. Už tam nejezdím, ale strávila jsem tam důležité roky svého života. Jenom mě to trošku překvapilo. Ale takhle, vzhledem k tomu, že myslím, že někdy v nějakým 80. nevím kolikátým v Havířově vystoupil i Elton John, tak Havířově prostě znám tím, že si umí vybírat jako hudební hosty. Každopádně teda Havířovské slavnosti, areál sportovní haly Slavie. Kromě Rita Ora tady vidím na plakátku taky Dave Stewart z Judith Mix feat Vanessa Amorosi, dorazí tam taky třeba Košín, potom je tady ještě nějaký hudební host, který bude zveřejněn až 1. srpna, je zrovna takhle potom Daveovi z Judith Mix a Detě Oře, takže je možný, že ještě tam jako hitnou nějaký jedno velký jméno, no a jinak jsou tam třeba, jo, Lucka Bílá, Michal David, Mike Spirit, jsou tady ale třeba taky Rednecks, Kateřina Marie Tichá, jo? Jako, co by ne, no. A Kandráčovci ještě přijedou. Tak to jenom, kdybyste nevěděli, co s časem takhle v září, tak můžete vyrazit do Havířova. A samozřejmě můžete třeba vyrazit i po stopách seriálu a brzo také filmu Lina. Tak pojďme si tu Ritu Oru dát, tohle to je DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda by mohla sáhnout k vyplacení jednorázového příspěvku důchodcům. Podle premiéra Andreje Babiše by posloužil k nápravě minulých křivd. Úřad vlády na dotaz novinek Babišova slova neupřesnil a odkázal na ministerstvo práce. To pak odpovědělo, že na příspěvku nepracuje. Na Slovensku se od letošního září zpřísňují postihy za dopravní přestupky. Stát zavádí nová pravidla s cílem přinutit řidiče jezdit opatrněji a snížit počet tragických dopravních nehod. Největší pozornost poutá zpřísněné pravidlo třikrát a dost, které v praxi znamená, že po třech vážných proviněních může řidič čelit mnohem tvrdším následkům. No a co bude s Tomášem Chorým, to se stále neví. 5 dní zbývá do premiéry fotbalistů Slávie v nové sezóně a situace okolo Tomáše Chorého je stále nečitelná. Mezitím české i zahraniční kluby sondují situaci, no a podle portálu Infotbal se měl přihlásit do řady zájemců i West Ham United. No a co se týká dnešního počasí, ty dnešní maxima nic moc, 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy 25. Čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přehánkami, potom k večeru by mělo od jeho západu srážek i oblačnosti částečně ubývat, sporadicky by se mohly během dneška objevit i bouřky, tak deštníky raději sebou.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Pěkné čtvrteční ráno s datem 23. července. Liborům krásný sváteční den z muziky. Co nám bude dělat společnost tady? Rosie Murphy, Nothing But Thieves, no a taky jedna z novinek tohoto týdne. Všechny jste mohli slyšet ve včerejším driveu, no a já jsem ráda, že zrovna to tady odstartujeme touhletou novinkou. Když Vašek ještě nebyl na dovolené, tak jsme si říkali, že tohle to bude hezká novinka, že to bude takový fajn. Tak doufám, že se bude líbit i vám. Pěkné ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Snow Patrol měli už v roce 2024 na jejich album The Forest is the Path v šuplíku demo, které se jmenovalo Kylie. A už tehdy chtěli, aby Kylie Minogue zpívala track na jejich desce. Nakonec

Smoke a Snow Patrol potkali. Bylo to vlastně na začátku července na koncertu Snow Patrol v Crystal Palace Park, kde také společně živě zaspívali These Alarms, takže můžete podívat, jak jim to společně šlo a doplnit si tuhletu novinku i o vizuál. No a my pojďme pokračovat v našem čtvrtečním ranním vysílání, samozřejmě jak jinak než další skvělou muzikou.

0: 18 minut k tomu z muziky, za malou chvilku taky Noah Kahn, Robin, no a podíváme se na seznamy celebrit, které se vede Madison Square Garden.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
5: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy.

0: Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Servis. Sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: James Dolan je CEO Madison Square Garden Sports and Madison Square Garden Entertainment, tedy je to jako chairman MSG Networks. No a James Dolan přinesl seznamy homosexuálů a jsou ještě teplé. Takhle nějak informovala média o seznamech celebrit, které si James Dolan vede. Za vším stojí jedna hackerská skupina, která prostě hackla tu databázi a zveřejnila ji. Média většinou teda informovala o tom, že Madison Square Garden si vede tyhle ty seznamy homosexuálů, ale oni si zkrátka vedou seznamy celebrit a u nich mají různé poznámky. Ano, u některých mají poznámku, že jsou LGBTQ+, tydada. U některých mají ale poznámku o jejich rase, náboženství, anebo u nich mají takovou jako poznámku třeba o nějak jako o bezpečnosti nebo spíš nebezpečnosti. Mají tam u nich, že jsou třeba, já nevím, jakože střední risk, vysoký risk, mají tam třeba u někoho poznámky, aby ho prostě jako nezvali, nebo aby nebyl součástí nějakých Madison Square Garden aktivit. Není úplně jasno, co přesně ty poznámky u toho jako znamenají. Někdo si myslí, že to jsou vlastně poznámky pro bezpečnost Madison Square Garden, kde vedou třeba i nějaký jako, že jsou tam i seznamy nějakých jako super fanoušků sportovních týmů, takže někdo si myslí, že to jsou takovýhle, jakože to je jaký vlastně mix poznámek. Některý mají zákaz vstupu do Madison Square Garden, někteří údajně v minulosti kritizovali Jamese Dolana, tak ti mají většinou buď medium risk nebo high risk. No a u některých se předpokládá, že to je teda nějaká poznámka, která má dát Madison Square Garden informaci o tom, že kdyby náhodou oni třeba vystupovali v Madison Square Garden nebo byli součástí nějakého eventu, takže můžou být problematický v tom, že může buď na, jako na něj někdo zaútočit, nebo že oni můžou potom kritizovat MSG, anebo že tam prostě může být nějaký problém s nějakýma jejich super fanouškama a tak dále. Takže vlastně mě, ale nevím, proč se všichni tváří, že to je kontroverzní. Já si myslím, že takovejhle jako seznam asi předpokládám má plus minus minimálně v hlavě asi jako kde kdo vede místo, jako je Madison Square Garden. Jako přinejmenším si myslím, že by měl existovat seznam lidí, o kterých víš, jo, třeba nějaký, já nevím, přesně tak, hrajou tam prostě ty New York Knicks, takže teda ano, spíš bych čekala seznam fanoušků Knicks, kteří třeba v minulosti nějakým způsobem porušovali bezpečnost v aréně, jo, nebo kritizovali tým, nebo vyhrožovali třeba tomu týmu, tak to bych jako čekala, že asi budou mít ještě k tomu takovýhle seznam, kdo ví, možná, že i takovýho seznamu se dočkáme. Myslíte, že taky, že třeba O2 Arena má takovýhle seznam? Že by něco takovýho? Jo. Musím se zeptat Pěra, jestli nemáme takový seznam tady u nás v rádiu, jestli se nevede. Nějaký seznam s nějakýma poznámkama. Musím to zjistit. Musím tady kontaktovat hackerskou skupinu, ať mi to vyzjistí. Tohle to je Noah Kahan a jeho track Doors. Jinak Noah Kahan má zatím v poklidu už dlouho. Jsem neviděla žádnou zprávu, že by to na jeho koncertě někdo zase nestihl na záchod, takže tahle situace se zřejmě už uklidnila a tím pádem Noah Kahanovi už nemusím říkat Noah Kahan.
1: Express ráno.
2: Express ráno.

Disclosure a Gregory Porter Holding On. Pojďme se v 8.36 podívat na to, jak to vypadá s dopravou. Nehodu hlásí silnice 38 u obce Jihlava. Tady je neprůjezdný jeden jízdní pruh. Je to nehoda osobního a nákladního auta. Na místo aktuálně jede policie České republiky. Nehodu hlásí také D7, to je 9. kilometr ve směru na Prahu. To je nehoda osobního auta. Také už na místo jede policie České republiky vyšetřovat. No a v Praze hlásí nehodu také ulice Švábky. To je nehoda dvou osobních aut. Počítejte tady s kratším zdržením.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
3: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
9: A kdy to bude?
8: 23.7.
9: A kde to bude?
8: V areálu A7 v Olešovicích.
9: A kde si můžu koupit lístky?
8: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
11: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Výhry.
13: Slevy.
12: Zábava.
14: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
15: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
14: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
15: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
14: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
16: Music. First.
17: Express FM.

Ketama Comes and Goes. Konečně jsem dokoukala seriál The Boroughs. Musím říct, že jsem na to vlastně, jako proč jsem na to začala koukat? Protože jsem zjistila, že ten seriál je, když ho po první sérii zrušili. Tak říkám, aha, Boroughs, jo, to je zrušený. To je zajímavý. Každopádně je to, jako musím říct, za mě takových docela příjemných 8 epizod. Co bych vám na tom doporučila, je právě to, že už to zrušili, takže to znamená, že se můžete úplně v klidu na těch 8 epizod kouknout, vědět, že to skončilo, dopadlo a že nebudete muset další 3 roky čekat na, jo, na nějakou další sérii, u který už potom zapomenete, o čem to bylo, co se stalo. Proč na to lidi koukali? Protože jedni z producentů jsou Duffer Brothers, samozřejmě pokud znáte Stranger Things. Hodně, když se o tom seriálu mluvilo, tak se řešilo, jo, že to bude jako Stranger Things, že to je lehce inspirovaný a ano, je to taky takový mysteriózní, řeknu, místy lehce strašidelný, ale spíš strašidelný takovým tím malinko nechutným způsobem, protože ty tajemné bytosti, které tam jsou, víc vám nechci prozradit, jsou takový lehce pavoučí, jo, takže je to malinko takový iu. Co je ale naprosto skvělý, je obsazení. Alfred Molina je tam úplně úžasný, Gina Davis, Alfred Woodard, Bill Pullman a celá tady ta plejáda starších herců, vlastně i je to jako o důchodcích, je to z městečka, kde bydlejí důchodci, všichni jsou skvělí. Jsou, musím říct, že bych si přála, aby se dělalo víc tady těch seriálů se staršíma hercema, i filmů, prostě ty důchodci jsou, oni jsou strašně super, oni jsou vtipný. Jsou tam takový různý jako boomerský vtipy, že jsou něčím malinko ztracený, něčím jsou jako strašně cute, řeší se tam vztahy, jsou tam samozřejmě vztahy tak jako, že mladší, starší lidi, řeší tam i takový ty forky, jak v těch domovech důchodců se tam jako pořádají ty orgie, prostě tam v nějakým tom komunitním centru nebo kde. Moc se mi to líbilo. Helena ČSFD to má nakonec 67%, není to nějaký jako úplně wow, že byste z toho byli nějaký mega nadšený, ale myslím si, že pokud jste v takovém tom stavu, hele, na co budem koukat, jo, a bojíte se právě rozkoukat něco, co možná bude mít druhou sérii, možná nebude, nebo nevíte, co se bude dít, tak tady se o to nemusíte bát, zkouknete 8 epizod, dostanete prostě nějaký ukončení a jste úplně v klidu. Takže Boroughs za mě aktuální tip na seriál.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 9 hodin a 1 minuta, posloucháte čtvrteční ráno. 8 tříd základní školy stačí, říká předseda vlády Andrej Babiš k návrhu, že by se v Česku zrušil 9. ročník. Krok podporuje SPD i motoristé, proti je ministr školství Robert Plaga. Odborníci jsou skeptičtí. Americké letectvo provedlo další vlnu úderů na jih Íránu. Ten zase útočí na Kuvajt, který hostí některé americké základny. V důsledku amerického útoku na hraniční přechod mezi Íránem a Irákem zemřeli 2 lidé. V ligovém titulu sbírají slávisté také individuální ocenění za minulou sezonu. V anketě Ligové fotbalové asociace, v níž hlasují trenéři, kapitáni prvoligových celků a vybraní zástupci médií, se nejlepším hráčem stal záložník Lukáš Provod a koučem Jindřich Trpišovský. No a co se týká dnešního počasí, maxima 22 stupňů Celsia. Takhle dopoledne ještě stále čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místní přehánky, sporadicky se objeví bouřky. No a večer od jeho západu bude srážek i oblačnosti částečně ubývat.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Je čtvrtek a to znamená, že debaty v kuchyňce v práci se převalily z co jste dělali o víkendu na co máte v plánu o víkendu. No a já myslím, že si nějaké plány klidně můžete začít dělat. S počasím to totiž o víkendu vypadá nadějně, více řekneme za malou chvilku. No a k tomu všemu nám bude hrát muzika Jack White, I'm Shaking, Jungle, The Wave. No a v této hodince dorazí taky třeba Coldplay nebo Ellie Goulding. Pěkné ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Jungle the Wave 99 tady v našem čtvrtečním Express ránu. Já jsem slibovala, že si můžete udělat nějaký plány na víkend. Protože ano, tenhle týden jsem furt hlásila takový ty maxima 22, ráno byla fakt kosa, protože třeba 11 stupňů, to jsem si říkala úplně, když jsem měla ráno na tom skutru, co to je, a musela jsem si vzít pod bundu mikinu, i dneska jsem v mikině. No, ale už se to začne zlepšovat, zítra budeme mít maxima 20 až 25, v sobotu takhle, noci budou dál chladné, takže slovy limonádového joe, vemte si teplé spodní prádlo. Sobota, noční teploty, jo, 13, 8, nic moc, ale maxima vystoupají na 25 až 30. Sobota by měla být jasná, bez srážek a měl by vát slabý vítr z jižních směrů. Neděle, taky maxima 25 až 30, v noci zase tady těch 18, 13. Pozor, v neděli může někde sprchnout, přidají se přehánky, bouřky, bude přibývat oblačnosti, ale aspoň se nám takhle trošku přes den oteplí a já si myslím, že to bude takový to pršení, co jsme měli teď, jakože přijde mrák, vyprší se, jde pryč a udělá se zase sluníčko a je hezky. No a ještě i v pondělí bychom měli dosáhnout na těch 25 stupňů Celsia, opět jsme tu ale s přehaňkami, ojediněle bouřkami a tom v příštím týdnu to počasí zůstává takové nejisté. Zřejmě zůstaneme kolem těch 25 stupňů Celsia a budeme mít tady takový ten trošku apríl. Sluníčko prší, fouká, sluníčko prší, fouká, oblačnost bude pršet, nebude pršet, sluníčko fouká, jo, tak vypadá to zatím na takovýhle počasí. Teď, když se nám pomalu, ale jistě začnou lámat ty prázdniny do té druhé poloviny.
1: Express ráno. Express ráno.

0: Tak já nevím, je tohle ten song léta? Nebo ještě něco jiného? Pořád jsem se nerozhodla. Peggy Gou, 9 hodin 17 minut.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun odpadné z banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Dar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
10: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce

0: masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.podebrady.cz.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
4: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
5: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

Jo, že se dělají koncerty ve Fortnite, tak to samozřejmě víme, to známe, to pro nás není nic novýho. Často tady ohlašujeme nějakou novou hvězdu, která míří do Fortnite a budete moci si pořídit její skin a hrát za ní. Mezi posledníma jsem byla Olivia Rodrigo, kde jste si taky mohli udělat vlastně celou kapelu s Olivií. A nebo jste si mohli to namixovat, že jo? Mohli jste si tam dát třeba k tomu Sabrinu a další lidi. Každopádně, teď ale zamíříme do jiný videohry a to je do Robloxu, který možná taky u vás doma někdo hraje. Počítá se, že většinou to bude asi někdo z těch mladších ročníků. No a o víkendu se v Robloxu taky odehraje koncert. Tentokrát se o něj postará BB No Money. Nejenom teda, že vás čeká koncert, ten proběhne teda v sobotu 25. ale budete si moci ho prohlídnout znovu, anebo takhle, pokud sobotu máte jiný plány, tak by měl být zkrátka k mání až do 1. srpna, pokud byste se chtěli podívat. Zatím víc než 11 milionů uživatelů se zaregistrovalo, že by mělo zájem o tenhle ten event, o tenhle ten koncert. No a BB No Money teda kromě toho, že tam vystoupí samozřejmě se svýma klasikama, který všichni známe, tak slíbí, byl, že by tam měli mít premiéru taky i nějaký nový věci, nějaká nová muzika, jo, premiering new music during the set. Jestli to znamená jeden song, jestli to znamená víc songů, jestli to znamená, že tam třeba rovnou i během toho vystoupení v téhletý videohře oznámí nějaký informace o nový desce, nebo třeba o nějaký tour jako v reálném světě. Uvidíme, necháme se překvapit, každopádně takhle, asi na to koukat nebudu, možná kdyby se to objevilo někde online, že by to někdo jako nahrál, tak bych se možná koukla, jak to vypadalo ze zvědavosti, ale když BB No Money oznámí nějakou novou muziku a ta bude k mání, jsem si jistá, že si o tom tady na Express FM určitě řekneme. Tak si ho pojďme rovnou dát, kluka jednoho, Eda Mami, 9.27 v Express ráno.

Nehody, nehody, hodně nehod, pojďme se na to podívat. Nehodu hlásí D1, 187. kilometr ve směru na Brno. To je nehoda dvou osobních vozidel, je tady neprůjezdný levý jízdní pruh. Další nehodu hlásí silnice 236, Kačice u Kladna, víc o tom nevím zatím, ale mám ji tady nahlášenou. Praha hlásí dopravní nehodu v ulici Lehárova, to je nehoda dvou osobních vozidel. Problémy má také ulice Jana Zajíce, to je nehoda dodávky a osobního auta. Tady projedete se zvýšenou opatrností. Nehodu potom hlásí také Zenklova, to je nehoda dvou osobních aut. Tady počítejte. Zatím s kratším zdržením.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astatexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astatexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
10: Hala? Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Olešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
12: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
13: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
14: Od 1. června je v Metropoli Zličín
15: Ninja Park!
14: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
16: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
14: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
16: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
17: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
18: Zábava vlny tobogány.
19: Co vás čeká?
18: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
19: Plno tobogánů a skluzovek.
18: Tak všichni rychle do plavek.
19: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
18: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
17: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

teď už přichází Tuslej v našem studiu, to je samozřejmě Míša Tumová, která vás bude mít tady na starosti po 10. hodině v dopolední na Express FM. Já se na vás budu těšit zítra v pátečním Express ránu. Ten týden nějak teda to nějak letí, ale budu tady, nebojte se, mezi 7. a 10. Zítra naposledy v tomto pracovním týdnu. Mějte hezký den.

0: FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Policisté během letních prázdnin vyrážejí k přehradám, koupalištím a přírodním vodním plochám, aby v rámci preventivní akce Bezpečně u vody lidem připomněli pravidla bezpečného chování. Navzdory sílícímu tlaku Spojených států Izrael nadále okupuje části okolních zemí. V Libanonu podle expertů změnil strategii a místo masivního nasazení sil spoléhá na drony, umělou inteligenci a přesné zásahy. Dva čeští fotbaloví zástupci se vydávají na pouť evropskými poháry. Hradec Králové ve druhém předkole Evropské ligy na hřišti norského Tromso začne novou soutěžní sezónu a v Evropě se představí poprvé od sezóny 95-96. Jablonec začíná druhé předkolo konferenční ligy ve Varaždínu. A dneska převládá oblačné až polojasné počasí s četnějšími přeháňkami, ojediněle i s možností bouřek. Denní teploty se pohybují mezi 18 až 22 stupni Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

a Poppy bez Conf Zone nám startujou. Krásné čtvrteční dopoledne tady na Express FM. Vítá vás Míša Tůmová. Na co se dneska podíváme? Co nás dneska čeká do té jedné hodiny? Mám pro vás dvě skvělý, mega zajímavý filmový překvapka, který se týkají i hudby, protože, nebudu to moc spoilerovat, každopádně zazní jména Adele a Snoop Dogg a obojí se bude týkat filmu. Taky je čtvrtek, to znamená, že si už klasicky nějak po čtvrt na 12 dáme hudební kvízovou otázku, takže je to nabitý, jako vždycky. Začínáme skvělou hudbou. Red Leather, Bonnie and Clyde.

0: Crystal the Days v remixu od D.O.D. Za malou chvilku Malcolm Todd nebo největší pecka od Junior Senior a taky se podíváme, nakolik vás můžou vít soudy v USA.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
4: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
5: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz. Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
6: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
7: Ať už vás cesty zavedou

0: Vodafone. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
2: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
3: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
4: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřijte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Express. Music first. Express FM.

Junior Senior, Move Your Feet na Express FM. Zpěvačka Cher sice vyhrála dlouholetou soudní bitvu o autorský honoráře za svoje největší hity, ale úplně slavit taky zase nemůže. Soud jí totiž odmítl proplatit náklady na právníky, který se vyšplhali na neuvěřitelný $1 million. Celý spor se táhl od roku 2021, kdy vdova po jejím bývalém manželovi Sonnym Bonnym zastavila Cher výplatu 50% podílu z písniček, jako je třeba I Got You Babe. Cher sice koncem minulého roku soudní spor o peníze vyhrála a soud jí právo na honoráře potvrdil, jenomže požadavek na proplacení drahých právníků jí prostě neprošel. Soudce rozhodl, že šlo o smluvní spor, na který se zákon o autorských právech nevztahuje. No, $1 million, to je hodně peněz za právníky. Největším hitem Cher je Believe, si myslím, čímž se oslým mostkem dostávám k tracku Believe of od Ministers de la Funk, což je trošku víc expresácká hudba.

Rudimental, Morgan, Digadi a Tyke, Be The One na vlnách Express FM. Půjdeme se podívat za Snoop Doggem. Tady ten legendární rapper, milovník života a popkulturní ikona se totiž konečně dočká svýho vlastního životopisného filmu. Chystaný snímek z dílny Universal Pictures právě dostal oficiální datum premiéry a do kin dorazí v srpnu příštího roku. Hlavní roli 54-letého rapera si zahraje 26-letý Jonathan Davis, který ho můžete znát ze seriálu Outer Banks. Film zachytí Snoopův raketový vzestup z chudinských ulic v Long Beach přes kultovní éru u Death Row Records a spolupráci s Dr. Dre až po vydání ikonického alba Doggy Style. Sám Snoop Dogg je jedním z producentů a slibuje film plný jeho nejslavnějších hitů. Já jsem upřímně zvědavá, jestli mezi svoje nejslavnější hity počítá i ty manifestační písničky pro děti, protože ty jsou absolutně epický. Tak jako tak si myslím, že ten film bude pecka.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
13: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
14: A kdy to bude?
13: 23.7.
14: A kde to bude?
13: V areálu A7 v Holešovicích.
14: A kde si můžu koupit lístky?
13: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
15: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty 2x týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
16: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
17: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
18: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
1: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: West Side Cowboy, Pinup Boys na Express FM. Mám pro vás tip, pokud ještě nemáte plány na polovinu srpna a nechcete sedět doma, tak vyražte na letiště do Trenčína. Tam se totiž 14. až 15. srpna bude konat obrovský známý Grape Festival. Ten má letos hlavně zábavný téma a to je mýtická zoo, což je otevřená výzva pro každýho, kdo se nebojí ukázat svoji divokou stránku a můžete si, já nevím, nalepit peří, drápy, tykadla, prostě udělat ze sebe zvířátko, protože organizátoři nabádají návštěvníky k odvaze a experimentům, ale zároveň zdůrazňují, že hlavním cílem zůstává svoboda. Že prej stačí přijít jako tvor, kterým chcete na Grape Festivalu být. Kdo tam bude hrát? Budou tam například Britští Leap, bude tam irská zpěvačka C-Mat, bude tam Parcels, australští, Wombats britští, Fulcrum slovenský, Netsky belgický. A jednou z headlinerek bude taky populární zpěvačka, která je teďka asi na svém vrcholu, Georgia Smith. My si ji pustíme. What's done is done.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel poprvé za vlády Andreje Babiše použil veto. Hlava státu vrátila do sněmovny zákon, který výrazně uvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Pavel zákon zkritizoval, podle něj umožní další rychlé zadlužování země. Členka sněmovního rozpočtového výboru Jana Murová považuje prezidentova slova trošičku za demagogii. Poukázala na to, že bez navyšování deficitu nepůjde navýšit údaje na obranu, k čemuž Pavel kabinet vyzýval. Francouzské úřady kvůli lesnímu požáru na pobřeží Atlantiku u Bordeaux preventivně evakuovali 10 000 turistů a asi 1 000 obyvatel. Informovala o tom agentura DPA. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. O jeho rozhodnutí informovala v tiskové zprávě Ligová fotbalová asociace, která řídí první a druhou ligu. A dneska převládá oblačno až polojasno s četnějšími přeháňkami, ojediněle i s možností bouřek. Denní teploty se pohybují v rozmezí 18 až 22 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle byla Charlie XCX, SS26, pár minut po 11. na Express FM. My půjdeme ale k trošku, bych si troufla říct, většímu jménu, a to britské popové královně Adele. Ta se chystá dobít stříbrný plátno a laťku si nastavila docela vysoko. Poprvé ve své kariéře si totiž zahraje v celovečerním filmu režiséra Toma Forda Cry to Heaven, a to po boku herců Nicholase Houlta, Aarona Taylor-Johnsona a Colina Firtha. Adele bere svoji novou roli naprosto vážně a s režisérem už probírá myšlenku, že by si ve snímku rovnou i zaspívala. Protože se celý ten příběh točí kolem operního světa, tak by ráda svůj ikonický hlas vyzkoušela právě v operním stylu, přeneseném do moderního kontextu. Jako herecká mentorka jí s přípravou pomáhá její blízká kámoška, herečka Jennifer Lawrence. Zní to dobře.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vince DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
8: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms. 24. července Lucerna Music Bar.
9: Výhry. Slevy. Zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tohle to byl Sombr se svým novým oplodňovákem My Body Isn't Ready na vlnách Express FM. Přišel čas, přátelé, přišel čas na klasickou čtvrteční hudební kvízovou otázku. Jdeme na to. Tato mladá britská zpěvačka vystoupila v roce 2024 na předávání cen Brit Awards a den poté se její píseň stala nejstahovanější skladbou ve Velké Británii. Přesto, že vyšla o rok dřív a do té doby ji znali jenom fanoušci. Loni tuhletu pecku přespívali Inhaler v rámci BBC Radio 1 Live Lounge, takže já vám pustím ten jejich cover. A moje otázka zní, jak se píseň jmenuje? A která zpěvačka jí zpívá původně?

Takže ještě jednou, jak se jmenuje zpěvačka, i tenhle ten track, který jí raketově vystřelil. Myslím si, že je to docela snadný, ale nevím, jestli jste to od těch Inhaler poznali, jak to přespívali. Svoje tipy mi posílejte na 602 604 903. Express FM. Express.

Cooks and Cooking on Three Burners, This Girl. To je to, co jsme teďka slyšeli na Express FM. Před malou chvilkou jsem tady pokládala hudební kvízovou otázku. Ptala jsem se na jméno zpěvačky a název písně. Pouštěla jsem vám tuhletu ukázku.

té ukázce jste slyšeli Inhaler, nicméně já jsem se ptala na původní zpěvačku, která tohleto zpívá. No a věděli jste správně, že se jedná o Lulu Young a její hit Messy. Vystoupení na Brit Awards je jeden z nejsilnějších katapultů kariéry v britské hudbě, jakýho se může novým umělcům dočkat. Lola před kamerou nevypadala ani nervózně, přestože šlo o její první velký televizní výstup. Ta píseň pojednává o toxickém vztahu a emocionálním chaosu, který po sobě zanechá. No a správné odpovědi tady přistály třeba od Honzy, od Tomáše, nepodepsané odpovědi, ale všechny mi přišly dobře. A Katka ještě doplňuje, že má super i starší písničky Lola Young, například Don't Hate Me. Tak Katko, děkujeme za tip a my si ale musíme pustit to, na co jsem se ptala. Samozřejmě hezky v originále, tohle je Lola Young, Messy.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Už tam bude?
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
10: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Holešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
12: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
15: Express. Music first.
16: Express FM.

0: Tohle je producent Barry Can't Swim, Return to Bebo. Skvělá taneční věc. Já tady mám asi nejlepší zprávu, kterou jsem prostě za poslední dobu četla a je dokonce z českých vědeckých luhů a hájů a mohla by znamenat obrovský posun v léčbě rakoviny. Mezinárodní tým pod vedením české lékařky Pavly Tiché z Univerzity Karlovy objasnil, jakým způsobem se nádorovým buňkám daří unikat naší imunitě a vytvářet ty obávané metastáze. Vědci zjistili, že klíčovou roli v tomhletom procesu hraje protein s názvem NCOR2. Ten funguje v podstatě jako takový maskovací plášť. Jo, zabraňuje tomu, aby se na povrchu těch nádorových buněk tvořily molekuly, podle kterých naše imunita pozná nebezpečí. Jakmile vědci funkci tohodle proteinu v laborkách utlumili, tak naše tělo rakovinu okamžitě schopně rozeznalo a růst metastází se výrazně zpomalil a nebo dokonce úplně zastavil. Tady ten objev, publikovaný v prestižním časopise Nature Communications, dává obrovskou naději pro vývoj nových léků. Třikrát hurá, nejlepší zpráva prostě ever.
1: Express.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle několikaletého monitoringu ochránců přírody prokazatelně dvě vlčí teritoria. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Praděrem a Jeseníkem v oblasti Medvědské hornatiny, druhá v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. Ukrajinští vojáci i civilisté jmenování Michaila Drapatého novým hlavním velitelem ozbrojených sil přivítali. Zároveň stále doufají v návrat populárního ex-ministra obrany Michaila Fedorova. Podle serveru Guardian Ukrajinci doufají, že nový velitel ukončí v armádě velení sovětského typu, kterou vojáci spojovali s předešlým velitelem Oleksandrem Syrským. Český fotbalista Pavel Bucha přispěl v zámořské MLS dvěma góly k vítězství Cincinnati 4-3 nad Vancouverem. 28-letý záložník v prvním duelu po pauze na mistrovství světa otevřel skóre, po přestávce pak přidal vítěznou branku na 4-2. V soutěži se trefil poprvé od května a na kontě má v této sezóně 4 góly. A dneska převládá oblačné až polojasné počasí s četnějšími přeháňkami, ojediněle i s možností bouřek. Denní teploty se pohybují v rozmezí 18 až 22 stupňů Celsia. Je poledne a ještě jednou vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle je Nia Archives, Boys in Blue, krátce popolední na Express FM. Představte si, že spojíte rock, 90-kovej hip-hop, nebo teda futuristický hip-hop a 90-kovej Britpop, takhle, jsem to celý zmotila dohromady. Takže ještě jednou. Rock, 90-kovej Britpop a futuristický hip-hop nebo rap. Přesně tohleto má v plánu americký rapper Travis Scott, který intenzivně pracuje na následníkovi svého úspěšného alba Utopia. V novém rozhovoru pro Variety se nechal slyšet, že ho při psaní nových věcí inspirujou třeba kapely jako Oasis nebo Van Halen. Chce přinést nový živý koncertní zážitky, který protnou divadlo s gigantickou show. A taky přiznal, že po hudební ceně Grammy teďka hodlá získat rovnou filmovýho Oscara. To je blázen. Já jako předpokládám, že tím naráží na svoji debutovou roli v Nolanově Odyssee. Nemá vůbec malý cíle teda, ale to je dobře. Nicméně jsem spíš teda zvědavá pořád na tu jeho hudbu, obzvlášť když by spojil třeba ten futuristický rap s rytmy Oasis. Tak uvidíme, jak to dopadne. Travis Scott a Asake Active právě teď na Express.

0: 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webgloob.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Od 1. června je v Metropolis Zličín
6: Ninja Park!
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Hurá! Více informací najdete na webu Metropolis Zličín.
8: Music First. Express FM.

Respect Your Mother, Harry Styles, Dance No More na Express FM. Komiksový svět DC se chystá na další temnou kapitolu a tentokrát to bude mít blíž k čistokrevnému hororu než kdy dřív. Studio DC vypustilo do světa první oficiální ukázku k chystanému filmu Clayface. Tady ten snímek slibuje mrazivou psychologickou sondu do mysli jednoho z nejznámějších Batmanových protivníků. S netvořenou postavou Clayface si zahraje Tom Reese Harris. A ten trailer ukazuje, že místo klasický superhrdinský akce nás čeká temný příběh, plný posedlosti, proměn a gothamského podsvětí. Tak to jsem zvědavá.

Tohle to byl Calvin Harris, My Way na Express FM. Caroline Poláček. To je americká zpěvačka, hudební skladatelka, producentka a taky členka různých hudebních uskupení. Caroline se narodila v New Yorku, ale vyrůstala v Japonsku a v Connecticutu v rodině finančního analytika a hudebníka Jamese Montella Poláčeka a Elizabeth Ellen. Po dědečkovi z otcovy strany má slovenské židovské kořeny. Dědeček se jmenoval Monroe M. Poláček a narodil se ve slovenské vesnici Lastomír. V roce 2022 dělala předskokanku na turné Dua Lipy a o rok později kapele 1975. My si pustíme její track So Hot You're Hurting My Feelings. Caroline Poláček.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Meet Me In Love, to nám zpívala kapela Blossoms na Expressu, kde si jdeme dát fun fact nakonec. Věděli jste, že nejstarší dřevěný kolo na světě je starý víc než 5000 let? A teď nemyslím bicykl, ale prostě kolo od povozu. Tady to kolo bylo objeveno v roce 2002, přibližně 20 kilometrů jižně od Lublaně, hlavního města Slovinska, a dnes je k vidění v tamním městském muzeu. Pomocí radiokarbonové metody datování vědci určili jeho stáří na neuvěřitelných 5100 až 5350 let. No jo, dalo by se říct, že dřív se prostě hold dělali kvalitní věci. I před těma 5000 lety. Dneska se všechno hnedka rozpadne. Ideálně den po záruce, že jo. A na Expressu pokračuje odpoledne s Veronikou a já se budu těšit zase zítra od 10 tady u nás na Expressu. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Fotopast potvrdila výskyt invazního mívala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu. Plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkkýše. Francouzské úřady kvůli lesnímu požáru na pobřeží Atlantiku u Bordeaux preventivně evakuovali 10 000 turistů a asi 1 000 obyvatel. O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou jí zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně přihlásila také Plzeň. Po 6 letech má nejvyšší soutěž dva nováčky Zbrojovku a Artis. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se ale začne opět zatahovat a za prší místy mohou být i bouřky. Bylo 13 hodin u odpoledního vysílání na Expressu. Vás vítá a zdraví Veronika Koloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: You've been gone too long, to byly Frank Pop Ensemble. Ještě jednou vás zdraví Veronika, přeju vám hezké odpoledne. Za chvíli pro vás budu mít zprávu takovou, že v Praze se objeví největší létající umělecké dílo na světě. Je to Airbus, ale víc informací vám řeknu za malou chviličku. Hrát nám budou například Fools nebo Remy Wolf.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic

0: Rata, trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Tak já jsem říkala, že do Prahy bude pravidelně létat okřídlené umělecké dílo. Je to tak, tajvanská letecká společnost Starlux navázala spolupráci s japonským designérem jménem Saroyama a pro letoun typu Airbus A350-1000 Saroyama vyvinul dva modely s povrchem, který připomíná tekutý kov. Jeden model je ve stříbrné verzi, druhý model je ve zlaté verzi. Tato letadla budou létat pouze do tří destinací a jednou z těch destinací je právě Praha. Obě ty verze, jak zlatá, tak ta stříbrná metalická, začnou do Prahy létat od listopadu, takže se můžete těšit na tento letoun v podobě tekutého kovu. Jsem hodně zvědavá. Hrát nám teď bude Remy Wolf, pustíme si Sup a čeká nás taky skladba od skupiny Muse a bude to nová věc Night Shift Superstar.

Na Expressu dospívala, dorepovala Douči. Za týden, přesně ode dneška, příští čtvrtek, vypukne u jezera Most další ročník drum'n'bassového festivalu Let It Roll. Jehož hlavními hvězdami letos budou Jason Status, kteří přijíždí po 3 letech. Dále vystoupí naživo Pendulum, vystoupí Mode Step, vystoupí Ned Sky, Wilkinson a další. Na návštěvníky bude čekat 6 stagí, 2 venkovní, 3 krytá a taky jedna umístěná přímo na hladině jezera Most. A co se stane na Let It Rollu úplně poprvé? Úplně poprvé se tam představí Flying Bulls Aerobatic Team. Je to 4 pilotů, kteří patří mezi absolutní světovou špičku letecké akrobacie a během svých vystoupení předvádí neuvěřitelné manévry létané v rozestupech na hranici fyzikálních možností. Během té jedné show představí přibližně 38 akrobatických prvků a dosahují rychlosti až 420 km v hodině. Tak tohle se bude dít během zahajovacího večera. My se teď pustíme jedny z účinkujících a jsou to Jason Status, tentokrát s Kanou Against All Odds.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
1: Music. First.
2: Express FM.

Americký hudebník Beck oznámil, že po 7 letech je připraven k vydání své 15. studiové desky. Ta vyjde už 18. září. Jmenovat se bude Ride Lonesome a bude to taková jako orchestrálnější nahrávka. Beck už dokonce vydal titulní song Ride Lonesome, což je taková jako melancholická až jako folková věc, která je o osamělosti a o obdobích v životě člověka, kdy to nemá úplně nejlehčí a musí se tím zkrátka na světlo protáhnout úplně sám. My se teď od Becka pustíme jeho spolupráci s francouzskými Phoenix. Jmenuje se to Odyssey.

0: Tak tenhle song se jmenuje stejně jako aktuální trhá Christophera Nolana Odyssey. Už jsem to říkala v tomto týdnu, že na světě je jen hrstka kinosálů, kde se dá tento velkofilm vidět v tom nejlepším prostě možném formátu, pro který byl stvořen a natočen na ty kamery IMAX, a to je v kině 70 mm IMAX. Taková kina ve střední pevninské Evropě jsou pouze tři. Jedno je v Bruselu v Belgii, druhé v Montpellier ve Francii a to třetí je v Praze. A to sice na Flóře. Jezdí k nám lidé z celého světa, aby si vychutnali tento snímek v té nejlepší možné kvalitě. A proto je tam na tři týdny dopředu vyprodáno. Já bych chtěla jenom apelovat na ty z vás, kteří čekáte na tu projekci v tomto kinosále. Pokud by byly volné první tři řady v tomto kině, tak si tam nekupujte lístky, protože se o ten zážitek připravíte a to už radši běžte na normální, prostě klasickou projekci. Takže tak, já čekám, já si ještě počkám a jdeme si hrát Jay-Zho s Alicia Keys Empire State of Mind.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se dnes popoledně zřítil vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě. Jeden člověk pád nepřežil. Počet potvrzených obětí eboli v Kongu vzrostl na 1033 a počet nakažených dosáhl 2536 lidí. Podle agentury Reuters jde o nejrychleji se šířící epidemie eboli v historii. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři a kajakářky. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se ale začne opět zatahovat a za prší místy mají být i bouřky. Bylo 14 hodin u odpoledního vysílání na Expressu. Vás od mikrofonu zdraví Veronika Kloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Už zítra v Uherském Hradišti vypuknou slovácké filmové hody. Začíná tam totiž 52. ročník letní filmové školy neboli filmovky. V jednotlivých sekcích dostane letos prostor například dílo Ester Krumbachové, africký film, americký nezávislý film nebo dvojdílný snímek Olympia z letních olympijských her v Berlíně roku 1936 od Leny Riefenstahl, který nabízí fascinující střet mezi vizuální dokonalostí a mrazivým politickým kontextem. Večery bude zpestřovat živá muzika, Richard Miller, Berten Friends, Gufrau a nebo Fulcrum. Dorazí taky divadelníci s Pejbl s Hurvíkem nebo cirk La Putika a můžete taky zažít besedy s hudebníky, a to sice s Gufrau, s Fulcrumem a taky s Paský. Takže to je filmovka, která potrvá celý týden. Vyražte si, pokud to máte blízko, a my si teď budeme hrát Killers Runaways.
1: Express FM.

0: Za zážitky do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz
7: Express. Music first. Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Nebudu doma. To je výkřik, který se nese českými domácnostmi celoročně, ale o prázdninách nabírá na síle, protože letní období je s výlety spojené tak nějak víc. Tentokrát pro vás máme lákadla na Vysočině. Mezi hlavní magnety patří poutní kostel svatého Jana Nepomuckého od Jana Blažeje Santiniho, zapsaný na seznamu UNESCO. Za pozornost stojí i krásný zámek pod ním s interaktivním muzeem. V seznamu UNESCO je i renesanční centrum města Telč s přilehlým zámkem, jedna z nejfotogeničtějších zastávek na Vysočině. Milovníci Jaroslava Haška pak mohou vyrazit na hrad Lipnice nad Sázavou. Do životu našich předků můžete nahlédnout v Muzeu v přírodě Vysočina. To sice leží v Pardubickém kraji, ale ukazuje život našich předků na venkově, kterým se kraj Vysočina hrdě nazývá. Tvoří ho tři výrazné areály. Veselý kopec, památková rezervace Betlem Hlinsko a Svobodné Hamry. Muzeum stojí v malebné krajině Vysočiny a je vhodné pro rodiny s dětmi, milovníky historie i pro ty, kteří hledají klidnější letní výlet. Veselý kopec je hlavním tahákem letních výprav. V tamních roubených domcích jsou ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. do poloviny 20. století. Součástí areálu jsou také technické památky na vodní pohon. V památkové rezervaci lidové architektury Betlem Hlinsko najdete roubené domky, které si zde od poloviny 18. století stavili drobní řemeslníci. Přibližuje práci tkalců, hračkářů, ševců, pilníkářů a dalších obyvatel. A ve Svobodných Hamrech je k vidění vodní kovací hamr. Jeho vznik souvisí s počátky osady už ve 14. století. Během léta muzeum nabízí programy pro děti i dospělé, tvořivé dílničky, workshopy a ukázky tradičních řemesel. Na webu muzeum upozorňuje také na novinku Myšáci z Veselého kopce, herního průvodce formou mobilní aplikace. V krajském městě Jihlavě se historie potkává se současností, staré příběhy se prolínají s moderní energií a každý návštěvník si to najde svůj vlastní důvod k návratu. Ať už hledáte kulturu, adrenalin nebo klid v přírodě, Jihlava vás překvapí svou pestrostí. Srdcem Jihlavy je Masarykovo náměstí, jedno z největších v České republice. Lemují ho renesanční a barokní domy, které skrývají různé skvosty, unikátní vysoké síně, mázhausy nebo fresky. Dominantou náměstí je historická radnice, která v letošním roce oslavila 600 let. Po celé léto je Jihlavské náměstí místem, kde to žije. Čtvrtky a pátky patří pravidelným koncertům a atmosféru letní riviéry dokresluje maringotka s chutnými drinky a místním řemeslným pivem. Dechberoucí výhled na zvlněnou krajinu Vysočiny vám nabídne věž nedalekého kostela svatého Jakuba Většího, pod jehož střechou jsou navíc ukryté krásné zrenovované gotické krovy z roku 1539. Další unikát města se skrývá pod povrchem. Jihlavské podzemí je druhým největším systémem chodeb u nás. Pro rodiny s dětmi je povinnou zastávkou Zoo Jihlava, zahrada pěti kontinentů, která patří k nejoblíbenějším u nás díky svým moderním expozicím bez mříží. Pokud preferujete pohyb, oblast kolem řeky Jihlavy a areál Českého mlýna nabízejí skvělé podmínky pro cyklistiku, inline bruslení i relaxaci. Najdete tu také zábavní dětský park Robinson s mnoha atrakcemi. Určitě nezapomeňte navštívit i nejnovější ikonu města, Horáckou multifunkční arénu, která stojí na místě bývalého zimního stadionu uprostřed malebného parku Smetanovy sady. Kromě architektonické hodnoty nabízí i jedinečné zážitky po celý rok. Jen pár kroků od Masarykova náměstí stojí hotel Savorsky, který vznikl citlivou rekonstrukcí domu z kořeny ve 13. století. Historie tu ale nepůsobí jako muzeum. Interiéry jsou moderní a každý pokoj má svou vlastní atmosféru. Hotel nabízí 13 pokojů a apartmánů, takže je ideální pro víkend ve dvou, rodinný pobyt i pracovní cestu. A zážitek nekončí u dveří pokoje, přímo v přízemí najdete kafe Savorsky, kde si můžete dát snídaně, kávu nebo ochutnat některý z 10 autorských desertů Elišky Hlaváčové, vítězky soutěže Peče celá země. Plán je tedy jednoduchý, projít si historické centrum Jihlavy, ubytovat se v krásném hotelu a den zakončit něčím sladkým.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás kraj Vysočina? Pak si užijete rodinný pobyt v pohádkových chaloupkách hotelu Podlesí, kde na vás čeká kouzelná atmosféra a krásná příroda Žďárských vrchů. Nebo Chateau Herales Boutique Hotel and Spa by L'Occitane, který nabízí prvotřídní wellness v historickém zámečku. Více pobytů ne na Vysočině, ale ve zbytku Česka a v dalších evropských zemí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Tenhle song od Kalída se jmenuje Skyline a stejně tak se jmenuje česká elektronická kapela, kde tvrdí rytmus za bicími náš hudební kapitán Radek Bureš, který pro vás vybírá všechny skladby, které tady hrajeme a sestavuje náš playlist. Skyline můžete vidět o tomto víkendu na festivalu, který se jmenuje Studnice Fest, proběhne v krásném lesním areálu Cihelka u Hlinska. Začíná se už dnes večer tam vystoupí skupina Zrní. Zítra to budou třeba Midi lidi, taky vrchol programu skupina Dub FX. No, tedy nebo respektive týpek jménem Dub FX se svým doprovodem. No a v sobotu tam vystoupí třeba Mucha, Prago Union a jako závěr party to tam rozstřílí právě skupina Skyline, která vznikla v roce 1997, což znamená, že příští rok už oslaví 30. narozeniny, to je neskutečné. My si pustíme pro pamětníky píseň ne z úplných začátků, ale z té dřívější doby. Bude to z druhé studiové desky Urbanika, která vyšla v roce 2004 jako příloha hudebního časopisu Ultramix a je to skladba nazvaná Free to Begin. Za mikrofonem Jitka Charvátová.
1: Express.
2: Express FM.

0: Lost Boys, to byla skladba od americké písničkářky Phoebe Bridgers, která vyšla jako hlavní single z připravovaného třetího studiového alba Lost Weekend, což bude její první solový materiál po 6 letech a vyjde 14. srpna. Phoebe Bridgers se totiž předtím věnovala své super dívčí, super skupině Boy Genius, ale právě na této skladbě Lost Boys se její dvě zbylé kolegyně, tedy Lucy Dacus a Julie Baker, podíleli také, naspívali totiž doprovodné vokály. Za malou chvíli tu máme Big Pick a pustíme si tak něco českého a bude to past. Je mi 30, nejdu nikam. Je 51, tak nikam nejdu.
1: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do města, které se objavilo na jeden augustový víkend a potom zmizne. V hlavních úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozřejmě Elvis DMC. Vidíme se 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Později už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
10: A kdy to bude?
9: 23.7.
10: A kde to bude?
9: V areálu A7 v Olešovicích.
10: A kde si můžu koupit lístky?
9: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Výhry. Slevy. Zábava.
13: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
14: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
13: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
14: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
13: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny požádala děčínský soud o předběžné opatření kvůli domácímu násilí, uvedl server Seznam zprávy. Policie před 2 týdny Foldynu vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, ve kterém s manželkou žije. Podle nového průzkumu veřejného mínění je více než polovina Poláků proti zavedení povinné vojenské služby. A to i přesto, že země v souvislosti s regionálním napětím zvažuje svou obranou strategii. O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která zaútočí na 3. titul po sobě. Cestu za obhajobou jí zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně přihlásila také Plzeň. Po 6 letech má nejvyšší soutěž 2 nováčky z Brna, Zbrojovku a Artis. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se ale začne opět zatahovat a za prší místy mohou být i bouřky. Bylo 15 hodin, na Express FM pokračuje odpoledne s Veronikou. Já vám přeju příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Poslouchali jsme Temper City a jejich Self-Aware. Dnes a v neděli se na pouhé dva dny objeví v kinech hudební záznam koncertu z Coachelly v roce 2016, čili 10 let starý záznam. A je to koncert Sia, jmenuje se Sia Nostalgic for the Present a je to takové audiovizuální dílo, na kterém se podílelo i několik herců, například Paul Dano anebo komička Kristen Wiig. To není všechno z těch hudebních záznamů, protože za týden, respektive za pět dnů, 28. července do kin přijde ve velkém hudební film, který se jmenuje Wham! 10 Days in China. V roce 1985 se totiž dvojice Wham!, tedy George Michael a Andrew Ridgely, zapsali do historie jako první západní popová kapela, která vystoupila v komunistické Číně. Koncerty v Pekingu a Kantonu představovaly významný kulturní milník. Východ se setkal se západem a hudba se potkala s politikou. Takže dokument o těchto koncertech uvidíte v Cinema City a v dalších kinech prostě příští týden. Teď se jdeme poslechnout Redbone Place, Be Free.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky

0: a využijte slevu 15% s kódem Radio 15. Nahraďte cukr ovocem.
1: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogán.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express Old School. Dnešním oldschoolem oslavíme 65. jedné z klíčových postav ostrovní scény posledních 40 let, Martina Gora, zakladatele skupiny Depeche Mode, která píše svou historii už od roku 1980. Martin Gore v 80. letech, když Depeche Mode začínali, šokoval veřejnost i zbytek kapely svým extravagantním stylem. Na pódiu běžně vystupoval v kožených sukních, síťovaných tričkách, obojcích nebo v lodičkách, což tehdy nebylo tak běžné jako dnes u mužů. A zpěvák Dave Gahan vzpomínal, jak ho s kytaristou Andy Fletcherem v šatně marně prosili: Martine, tohle si už na sebe nemůže vzít, prosím tě, sundej to. Ten měl z toho velkou legraci a jednou se přišel poradit za svou maminku a říká: mami, co mám dělat s černýma punčochama? Mám je dát normálně do pračky? To se na něj podívala, zcela klidně odpověděla: prostě hoď do pračky k černému prádlu, drahošku, a bude to. Takže tak, Martin Gore, na jeho oslavu si pustíme skladbu Somebody. Všechno nejlepší a hodně zdraví. Express Old School.

Tahle skladba byla vydána v roce 1984. Ten vokál patří samozřejmě oslavenci Martinu Górovi, který k tomu napsal v té době, kdy jsem to napsal, jsem často chodil do kostela, ne proto, že bych věřil, ale prostě proto, že v neděli nebylo nic jiného na práci. Bylo pro mě velmi těžké brát tamní bohoslužby vážně, takže ta skladba je tak trochu kontroverzní. Teď nám zaspívá George Ezra.

0: kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
10: A kdy to bude?
9: 23.7.
10: A kde to bude?
9: V areálu A7 v Olešovicích.
10: A kde si můžu koupit lístky?
9: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
11: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
12: Od 1. června je v Metropoli Zlíčín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
13: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
12: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
13: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zlíčín.
14: Express. Music first. Express FM.

0: Hodinu kazují 15.48, to byla Macy Gray a její sexuální revoluce. A Veronika se s vámi musí chtě nechtě rozloučit, protože za chvíli začíná Express Drive a to už budou obsluhovat úplně jiní lidé. Petr a Michal jsou už na vás připravení, už se na vás tady chystají a brousejí si nové svý zoubky a drápky a jazyčky, tak jo. Mějte se krásně, zítra se uslyšíme zase od jedné dál. Ahoj!
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Premiér Andrej Babiš kritizuje ministerstvo obrany, že ho neinformovalo o přípravě nové evropské protiraketové koalice. Ministr Jaromír Zuna připustil, že s informací nepracoval. Projekt ale podle něj navazuje na širší iniciativy, do nichž je už Česko zapojeno. O vstup do koalice chce přesto vláda usilovat, i když její aktuální podobu Babiš kritizoval. Ukrajinské drony v noci na čtvrtek zřejmě zasáhly ruskou ropnou rafinérii v Uljanovské oblasti. Ropný přečerpávací uzel v Baškortostánu a elektrickou infrastrukturu na okupovaném Krymu. Pod útokem se ocitlo také logistické centrum společnosti Wildberries ve Voroněži. Norský fotbalový svaz nechce zapadnout kontroverzní zrušení automatického trestu za červenou kartu pro amerického útočníka Folarina Belegena na mistrovství světa. Svazová šéfka Alisa Klavenes oznámila, že podá formální stížnost k Mezinárodní federaci FIFA. V rozhovoru pro britský deník The Times uvedla, že nebude ignorovat vměšování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Klavenes kritizovala představitele FIFA a obvinila je ze snahy bezprecedentní případ ututlat. Dnes odpoledne bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější, naopak na jihozápadě Čech jen ojedinělé. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 stupňů, na horách kolem 11, na Šumově až 15. Doprava se komplikuje na silnici 125 u obce Uhlířské Janovice v okrese Kutná Hora, kde se srazily dva osobáky a na místě už by měly být záchranné složky. Na nehodu dvou osobáků narazíte i v Pardubicích v ulici Pištorova. Ve dvoře Králové v ulici Benešovo nábřeží tam se po nehodě jezdí Kyvadlově jedním jízdním pruhem a Kyvadlově se jezdí i na silnici 38 u obce Zvěrkovice v okrese Třebíč. Kolona se po nehodě tvoří ve Zlíně v ulici Zálešná, zatím má kolem 150 metrů. O něco delší je kolona v ulici Doktora Sedláka v Klatovech, tam má asi 350 metrů. Šťastnou cestu vám na Express FM za odpolední drive přeji Michal s Petrem. Budeme tu s vámi následující 3 hodiny vysílání.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Scumbag Zone, no a my jsme se v programu Express FM dostali do zóny Express Drive. Vítáme vás a zdravíme v 16 hodin 9 minut. Jsme tady v plné sestavě, plní energie a dneska je čtvrtek, den filmových premiér, takže to dneska tady bude takový víc filmový, seriálový a tak vůbec.
1: No, ona je trošku okurka, takže s těma filmama, seriálama to není zas tak jednoduchý, ale to bychom nebyli my, aby jsme něco pro vás nevyhrabali. Na výstup po 5. hodině přivítáme našeho pravidelného hosta Davida Mičkého ze streamu. Ten určitě nějaký tipy dovalí a možná je přizpůsobí i prázdninám. Ale samozřejmě se tomu filmovému biznesu budeme věnovat. Máme tady z této branže nějaký zajímavosti a také jednu nabídku k práci. Máte se na co těšit.
0: Nabídku k práci. No, tak to se těším i já. Tak poslouchejte, hrát vám k tomu budou třeba Moby, Violet Girl a nebo Martin Solveig.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem. Why

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na slevomatu. No ano, na slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90.

0: značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Music. First.
0: Express FM.

0: Tak tohle to jsou naděje českého popu, Mat 213 a taky Gufrau a jejich společný single Emauzy.
1: No, je vidět, že klukům to funguje, vydělají si nějaký ty prachy. Já bych tady možná pro vás měl dneska hned ty tipy na zaměstnání dva. A než se podíváme do té filmové branže, tak zůstaneme ve státních službách, protože policistům i hasičům rostou platy, ale lidé stále chybějí. Oba tyto obory patří k respektovaným profesím a jejich služební příjmy v posledních letech rostou, ale přesto se oběma oborům stále nedaří nalákat dostatek nových lidí a navíc si udržet i ty zkušený ve svých řadách.
0: To je?
1: Těžko říct, u profesionálních hasičů se nástupní příjem pohybuje podle kraje, zařazení a příplatků přibližně mezi 40 až 45 tisícami korunami hrubého měsíčně. Průměrný služební příjem za loňský rok dosahoval zhruba 59 tisíc korun. Vláda slibuje zvýšit nástupní příjem až na 50 tisíc hrubýho. Samotný tarif ale tvoří jen část výplaty. Zbytek představují příplatky za směny, služební pohotovost nebo osobní ohodnocení. Výjezdový hasič navíc může na stanici strávit další desítky hodin měsíčně v pohotovosti, že ani se nemusí dostat do akce. Ale zase si musíme říct, že práce hasičů už dávno není jenom o hašení požárů, výjíždějí k dopravním nehodám, povodním, unikům nebezpečných látek nebo technickým zásahům.
0: Uvízdým koťátkům taky.
1: No, taky, přesně tak. Tudle si někdo zavolal na orlíku hasiče, protože mu nestartoval motor na vodě.
0: No a tak to souvisí s vodou, tak to no, víš, to hasiči umějí asi. Doufám, že dostal pokutu.
1: Ty chlapci tam přijeli ve chvíli, kdy týpek už byl v pohodě, takže bych mu to celý naúčtoval.
0: No to rozhodně. No.
1: Ale hasiči potřebují dobrou fyzickou kondici, psychickou odolnost i odborné znalosti.
0: A tam možná bude jádro pudla. Taky znám dost těch, kteří neudělali ty psychotesty, když se hlásili k nějakým složkám, ať už ozbrojeným nebo záchranářským.
1: Já znám lidi, kteří zase neměli tu fyzickou zdatnost. Krátka, to si musíte rozmyslet, když jdete do těch složek, jo. Stejný je to u policie. Nastupující policista pobírá po odborné přípravě přibližně až 48 tisíc korun hrubého měsíčně a za posledních 5 let se ten hrubý příjem měsíční zvýšil zhruba na 63 tisíc korun. Policisté ale upozorňují, že platový systém zkušené lidi ke konci kariéry příliš nemotivuje, protože ta tarifní stupnice končí po 33 letech služby, zatímco věk odchodu do důchodu se posouvá. Takže výhodou zůstává výsluhový příspěvek, na který může vzniknout nárok po 15 letech služby, ale ani ten zřejmě nestačí k tomu, aby se problém s nedostatkem lidí vyřešil. Prostě peníze není to jediné, nebo ten jediný důvod, který by lidi do řad hasičů a policistů nalákal. Myslím, že si často uvědomují, že tyhle ty fréři pracují pod tlakem, ve směnách a často v psychicky i fyzicky náročných podmínkách. No a my chceme všechno hned zadarmo a bez práce.
0: No jasně, no tak to by bylo fajn. A já tuším, že s tím by mohla souviset další pracovní nabídka, na kterou se podíváme příště. Teda za chvilku.
1: Ne.
0: Tak se na ní za chvilku podíváme.
1: Prozradím, jo? Čtvrteční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Tohle byly Holči Čandy z The Last Dinner Party a jejich This is the Killer Speaking. A teď k vám nebude mluvit žádný killer, tedy vrah, ale Petr, který má pro vás další nabídku povolání, práce. A tentokrát to nebude tak fyzicky náročné jako práce u hasičů nebo policistů, ale možná to bude psychicky náročné. Ale,
1: je to takový jako, je to vlastně trošku, jsou to spojený nádoby, jo, protože samozřejmě si asi řada z vás řekla, asi blázen budu dělat policajta nebo hasiče, já budu filmová hvězda. Hmm. A každá filmová hvězda musela nějak začít. Což znamená, že my tady pro vás máme šanci. Pokud máte mezi 28. červencem a 30. červencem, nutný jsou všechny tři dny, volno, tak pro vás máme super tip. A sice na komparz do filmu.
0: Ano, a do jakýho?
1: Do amerického.
0: Do Ameriky, takže hollywoodská hvězda rovnou.
1: Do amerického seriálu.
0: Jo, seriálu. No to je jedno, Hollywood.
1: To je Hollywood. Ale pozor, to nejsou žádný davový scény. Do amerického seriálu hledá produkce muže na role agentů FBI z 80. let.
0: Aha, a co po nich chtějí teda?
1: Aby vypadali jako agent z 80.
0: Jo. A to se mám představit jak?
1: Já nevím, zkus se podívat.
0: Asi žádný třeba tetování, bych řekl, viditelný.
1: No v obličeji určitě.
0: To oni budou mít obleky, jsem těch, že budou mít obličeje, to taky budou mít. Ale budou mít obleky, to znamená, že tam vlastně jako nesmí být viditelný tetování. Předpokládám, že nějaký výstřelky typu naušnice a podobné věci.
1: To ti sundaj, možná,
0: Už jsem diskvalifikovaný rovnou.
1: Ty jo, a tak jako třeba bys to nějak.
0: A ostře řezaní kluci by to měli podle mě být, aby vypadali jako typický agenti, že?
1: No ne, každý agenti jsou různorodí.
0: Jako moje knedlíková tvář by tam podle mě jako úplně nezapadla.
1: Hele,
0: do FBI.
1: Já myslím, že to není vůbec špatný, protože teda takhle, musím říct, že se natáčí v Praze, jo? A se pro mimopražský to budou mít trošku složitější. Každopádně, už od zítřka do 25. takže vy si můžete pospíšit se uskuteční kostýmní zkouška. Mm-hmm. Za tu nedostanete 3 kila, jo?
0: Jako 300 tisíc?
1: No, jasně, bo. Se točí Odisea 2, bo. Každopádně, honorář potom za ty 3 dny bude činit 2000 korun na den, takže si vyděláte hezkou šestku. A pokud máte zájem a odpovídáte poptávce, já teďko čerpám z toho inzerátu, který teda mimochodem obsahoval nějaký ty chybičky, ale to si my všichni odmyslíme.
0: A tak to třeba překládali z američtiny.
1: Přesně, z kovbojštiny. Tak se ozvěte na e-mail casting@casting.barandov.cz. Tam napište svý informace o vás, to znamená, jak jste vysocí, jaký máte věk, příjmení, jméno, musíte samozřejmě poslat své kontakty i aktuální fotografii. No a do předmětu napište agenti FBI, to se mi rozdělívilo.
0: To je dobrý, jo. Jsem tě jenom chtěl říct, že příští týden tady nějak jako začátkem týden nebudu.
1: Jo.
0: Mám nějaký filmování.
1: A tu paruku, co ti mám půjčit, to platí, jo.
2: Drive. Odpolední drive.

0: Tak to jsou Kneecap, Skate Tempest, Irish Goodbye. Já vždycky, když tady poslouchám tuto skladbu v rádiu, tak si vzpomenu na Čambu Vambu. Nevím proč, je to taková upovídaná záležitost, ale evidentně úspěšná.
1: Za chvilku si dáme další úspěšnou ženu, a to Halsey. Budou tady také Royal Otis a Veronika Koloušková se na chvilku k nám vrátí do éteru a pozve vás do kina na to, na co byste mohli zajít. Bude tady Filmex.
2: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Olešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Před prodejem na Go Out, tak tam šupej!
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
14: Výhry, slevy, zábava.
15: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
16: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
15: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
16: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
15: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
17: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Může se srdce někdy vydat dvěma směry zároveň? Na to se ptá nový film Bohdana Karáska Mistryně, což je citlivé vztahové drama o životních pochybnostech. Dlouhý civilní dialog, ve kterém se před kamerou sešly Marie Švestková a Jiří Havelka. Monika má život, o kterém sníla. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu. Je ale opravdu šťastná? Když se po letech znovu potká s bývalým manželem Petrem, její nejistotu to prohloubí. Krátká schůzka se promění v dlouhou procházku letním Libercem, během které se začnou otevírat nezodpovězené otázky. Proč jsme se vlastně tenkrát rozešli? A co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak? Skrze dialog a jemný humor sledujeme, jak se mezi těmi dvěma v nenápadných momentech, v dešti, v tramvaji, v parku, znovu objevuje blízkost.
2: Já tě miluju. Mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
3: Jsem tam, je člověku něco líto, to je úplně normální, ne?
4: Někdy si představuju, jaký by bylo, kdyby nebylo žádný kdyby. Žádný pozdě, brzo, jindy, jinak. Bylo by jenom teď.
1: Australská songwriterka a zpěvačka Sia se v Česku zatím ukázala pouze jedinkrát. A to, když se skupinou Zero Seven v roce 2006 předskakovala Jamesu Bluntovi. Nyní bude umělkyně, která nerada světu ukazuje svůj obličej, takřka na dosah ruky. Na pouhé dva večery, a to tento čtvrtek a tuto neděli, se v kinech objeví koncertní záznam její památné audiovizuální performance, kterou předvedla na americkém festivalu Coachella v roce 2016. Snímek Sia Nostalgic for the Present je prosycený úchvatným zpěvem, dechberoucími tanečními čísly choreografie Ryana Heffingtona a bezkonkurenční sbírkou hitů. Režírovala jej samotná hudebnice společně s Danielem Askillem. Kromě Sia se na plátně objeví také mladá tanečnice Maddie Ziegler, komička Kristen Wiig anebo herec Paul Dano.
5: Yes sir. No. Yes sir. We do apologize for the inconvenience and we are happy to refund you.

Express Filmex na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Rekonstrukce horní části pražského Václavského náměstí trvá už 2 roky a ještě rok trvat bude. Zatímco doposud se pracovalo hlavně pod zemí na přeložkách sítí, aktuálně se pokládají koleje, které povedou od Vodičkovy ulice až k Národnímu muzeu. Tramvajová doprava by se měla vrátit za rok. USA a Saúdská Arábie dosáhly průlomové dohody o civilní jaderné energetice, uvedlo americké ministerstvo energetiky. Dohoda umožňuje Saúdské Arábii stavět jaderné reaktory s využitím americké technologie a obohacovat uran. Loket nad Ohří je tradiční zastávkou seriálu Mistrovství světa v motokrosu. Letošní 13. díl šampionátu o posledním červencovém víkendu má ale zvlášť příchuť pro domácí fanoušky. Ve hře bude po dlouhé době i výrazný český trumf. Julius Mikula, předběžně 10. muž třídy MX2, letos dojíždí pravidelně na body. Před týdnem v britské Fox Hill skončil celkově 5. a doma by mohl usilovat o premiérové umístění nastupních vítězů. Dnes noci bude polojasno až skoro jasno, zpočátku místy oblačno až zataženo se slabými přehánkami. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, při slabém větru až 5 stupňů, na horách kolem 7, v oblasti Krušných hor a Šumovy i slabý mráz. Pozor na nehody v ulici Znojemská v Třebíči, na D1. Na 11. kilometru ve směru na Brno je neprůjezdný levý jízdní pruh, znovu na D1 na 195. kilometru ve směru na Prahu se srazil osobák, 2 osobáky a projedete jen se zvýšenou opatrností. Osobák s motorkou se pak srazili v ulici Demokratické mládeže v Pardubicích. Podobná nehoda se udála i na silnici 25114 u obce Křimov v okrese Chomutov. Délka kolony je necelých 300 metrů. A ještě jedna nehoda motorky, tentokrát v pražské Papírenské ulici, na místo míří policie. Jezděte opatrně. Na Express FM vás za odpolední drive zdraví Michal s Petrem. Společně vstupujeme do 2. hodiny dnešního vysílání.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Máme čtvrtek 23. července. Bylo 17 hodin a to u nás v Express Drive znamená jediné.
1: Ano, nastal ten čas. Nastal ten čas na dobrou filmovou várku a proto už tu vítáme našeho kamaráda a kolegu Davida Mičke.
2: Já vám děkuju za ten takhle osudově znějící úvod.
0: My jsme tomu chtěli dát taky takovou jako filmovou atmosféru, rozumíš?
2: Rád by.
0: My to i natáčíme, že jo?
2: To samozřejmě oceňuju, Já pak pro vás mám taky jeden takový osudový film.
1: Počkej, a poznáš, čeho to je? Ta hudba.
2: Ta znělka?
1: To není znělka, hudba? To je filmová hudba. Já ti napovím, je to z jedné legendární kriminálky.
0: Belmondo.
2: Já to hrozně blbě slyším, je to z Belmonda, jo? Já nemám Belmonda vůbec nakoukaný.
1: Tak ty sluchátka si musí dát na uši, že jo?
0: Pohodě, tak je to profesionál a ta věc se jmenuje Chimay a samozřejmě pod ní je podepsaný Ennio Morricone.
2: Tak děkuju, že jste mě takhle dovzdělali. Morriconeho hudbu mám samozřejmě rád, jenom zrovna tenhle kousek jsem neznal.
0: Ano, a teď dovzdělej ty nás, na co se můžeme podívat na streamu tento týden, co nám tento týden doporučíš?
2: Já jsem vám tenhle týden přinesl jeden takovej netypický český film. Je to film Krásno. Hmm. Je to černohumorná komedie a je to zároveň jediný režijní počin Ondřeje Sokola, známýho herce, komika, moderátora. Je to o tom, jak on se svým kamarádem vydává do rodného města Šumperku pátrat po tom, jak zemřela matka jednoho z nich. Zemřela matka jednoho z té kamarádské dvojice, Adama, který ho hraje Martin Finger.
0: Mimochodem, oni jsou kamarádi i v reálném životě a oba pochází z tohoto
2: města.
0: Oba
2: jsou ze Šumperku, ano, je to tak. Je to vedle jako záplavy těch romantických komedií, které se na lidi valí z té české kinematografie v kinech, i když poslední dobou už je to lepší, je tohleto takovej osvěžující žánr, až jako řekl bych skoro žánrový film, protože se to snaží propojovat nějakou černohumornou podívanou s detektivkou. Dále tam exceluje třeba Karel Roden, Jana Krauzová, Michal Suchánek, Jaroslav Plesl, zkrátka jako přehlídka takového toho českých herců a hereček, který jsou prostě dobrý.
0: No, musím říct, že viděl jsem a mě tehdy jako vlastně to zklamalo, protože jsem čekal komedii, jo. V té době Ondra Sokol prostě fungoval v Partičce, byl jako vlastně jako bavič, se dá říct, v tom nejlepším slova smyslu. A hlavně ještě oni to jako právě prezentovali jako komedii. Ale těch momentů, kdy se tam jako usměješ něčemu, ono to je vlastně skvělý film a nesmíš jako si k tomu sednout jako ke komedii, teda podle
1: mě. Hele, jestli dneska přijdeš z kina, kde jsi byl na Bardotkách, tak si určitě spravíš náladu.
3: Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: si boj.
1: Tohle vždycky David slyší, když se ráno podívá do zrcadla.
2: Je tady když s námi, si to zaspívám, že jo?
1: Je tady s námi David Mičke, který nám přinesl nějaké tipy a my jsme zapomněli jako vlastně na tom startu říct, že dneska je takové pojítko, že je to takové jako o rodinách nebo o rodinných jako vztazích. Třeba, že hledáte vraha své matky.
2: Je to tak?
1: S kamarádem, což jo. Je skoro rodina. To je, já si říkám, že kamarádi jsou rodina, které si vybíráme, že?
0: Jo. Nebo že s kamarádem zabijete svoji matku.
1: To tam taky máš, máte takový film.
2: Hele, zapátrám v naší databázi, jestli tam něco takového máme. Každopádně ty vztahy v rodině můžou být velmi různý, že jo? A řekněme, že ty další filmy jsou pojatý rodině, taky trochu rodině, ale jinak. Třeba jeden z těch filmů se jmenuje Rodinné štěstí, dostává nás do Maďarska a je to o tom, jak jednu část rodiny, jak rodinu navštíví její vzdálený příbuzný, nebo příbuzný, který byli vzdálený geograficky, protože do té doby žili ve Skotsku a vrátili se zpátky do Maďarska a neměli kde se uchytit, tak se upíchli u této hlavní rodiny, kterou tam sledujeme. A je to o tom, jak tyhle ty dvě rodinky žijou, vlastně najednou musí sdílet ten jeden byt a zároveň jako nevypukávají tam úplně takový ty otevřený konflikty, ale ukazuje nám to, jak v té rodině zažíváme prostě nějaký trapno, nějaký jako řekněme napětí z těch vzájemných vztahů, ale zároveň...
1: Bublá to pod povrchem.
2: Ano, trošku. Ale zároveň je tam ten paradox, že ta rodina je ti pořád největší útěchou a jsou tam prostě takový ty... Slyšíš tam takový ty konverzace, který prostě každý z nás zná z různých rodinných setkání, kdy prostě jako cítíš, že to jako, že to všechno tváří v pohodě, ale vlastně to úplně v pohodě není. A momentu, a pak nastane nějaký moment, kdy to všechno vybouchne a i o tomhle je film Rodinné štěstí maďarský, který pár let zpátky vyhrál festival ve Varech.
1: A poslední tvůj tip pro dnešní den?
2: Pak tam mám takovou bláznivější francouzskou komedii, která se jmenuje Z Brusu nový zákon a ten je o pořádně vypečené rodině. Je totiž o tom, je totiž o rodině Boha, jako toho Boha. A ten Bůh žije v jedné zemi. V jaké zemi by měl podle vás žít Bůh, kdybyste si měli tipnout?
0: To je snad jasný, ne?
1: V Česku ne, jasný.
2: V Česku.
1: No jasný.
2: Dobře, tak tohle to je Bůh z Belgie.
1: Belgie,
2: a ta zápletka je o tom, že dcera se naštve na Boha a na svého otce a pošle všem v jeden den data jejich smrti. Mhm. Takže je to film o tom, kde vlastně mizí nějaká ta jako osudovost, kdy jakoby každý má dopředu určený, kdy umře a podle toho se, a ty lidi se to snaží jako vyrovnávají se s tím všelijak, některý se snaží to popřít, třeba se snaží to uspíšit a je to vlastně o tom, jak on řeší, jak Bůh, který ho hraje belgický herec Benoît Poelvoorde, tak si, jak se tohleto snaží vyřešit.
1: Takže je to takové rodinné drama, ale asi střeštěná komedie zároveň.
2: Je to rodinné drama, ale z takové trošku výš postavené rodinky.
1: Z vyšších krů.
2: Doslova.
1: Doslova, no. Tak je to ten Bůh s velkým B, na kterého někteří z nás věří.
3: Je to vlastně boží film?
2: Je to boží film a je to oproti těm dvěma filmům, který jsou takový pomalý a takový spíš, řekněme... řekněme, že nejsou tak komedie, nejsou natolik komediální, tak tohle to má v sobě takovou tu, tohle jako belgicko-francouzská jako produkce a má to v sobě takovou tu francouzskou střeštěnost, kterou známe z řady komedií, které tu jsou populární.
1: Tak děkujeme, Davide, a máš pro příští týden jeden úkol. Nakoukat profesionála s Belmondem a přinést nám další tři tipy.
3: Jo, a když se ti bude líbit profesionál s Belmondem, my ti dáme další tipy.
2: Dobře, Bardotky třeba.
3: Tak ty jsou za trest, kámo.
1: Jestli nenakoukáš Belmonda, půjdeš na Bardotky.
3: Jo, půjdeš na Bardotky. Bo. A do IMAXu. Bo. Odpolední drive. Na Expressu.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na jeden augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
6: Vše, co potrebuji za cenu, ktorou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v cene 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
11: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
12: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
13: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
14: Výhry.
15: Slevy.
14: Zábava.
16: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
17: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
16: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
17: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
16: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
18: Hudba na prvním místě.
19: Express FM.

0: Veselá záležitost Shades of Love, která je výsledkem spolupráce Blessed Madonna a Joy.
1: Mám pro tebe, řekl bych, překvapivou, pro mě skoro až šokující zprávu.
2: No tak
1: víš, co je podle nejnovější globální analýzy více než tisíce potravin zdravější než brokolice, mandarinky nebo celer?
0: Co je zdravější než brokolice, mandarinky a celer?
1: Ano.
0: Jabko.
1: Vepřové sádlo. Představ si to. Udělali ti vědci, kteří analyzovali potraviny, udělali žebříček a sádlo se umístilo na 8. místě absolutního pořadí.
0: Jako zdravých potravin.
1: Zdravých potravin, ano, nejzdravější potraviny na planetě. 8. místo, vepřové sádlo. Takže to úplně vymazává všechno, co nám doteď říkali. Doporučení stravovací po desetiletí dávaná to prostě obrací vzhůru nohama, protože vepřové sádlo opravdu porazilo brokolice, mandarinky nebo celer, a to díky vysokému obsahu mononenasycených tuků, bohatému zásobení vitamíny skupiny B a esenciálních minerálů.
0: Takže až mi budou příště v restauraci nabízet brokoli, si řeknu ne, raději sádlo.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: jeho průlomový hit Take Me to Church, který stvořil v pokojíčku v domě svých rodičů a prorazil s ním všude. Možně dokonce chtěl to přetočit, ale oni řekli, že ten jeho hlas z toho dema už nemá cenu měnit, protože ta naléhavost a to tam všechno je. Kdybyste chtěli vědět víc, klidně koukněte do sekce hudba na našem webu. Je tam tak zhruba 2, možná 3 týdny starý článek o tomhletom tracku Take Me to Church.
1: Pokud jste sledovali letošní Wimbledon, možná jste zaznamenali, že se na něm ukázal i Sacha Baron Cohen, a.k.a. Ali G.
0: Ano, on tam právě přišel jako Ali G v takový tý čepičce s těma brejlema.
1: No, hlavně měl nějak na tričku napsáno official drug dealer, což je docela pobavilo.
0: Ganja dealer.
1: A teď se potvrdilo, protože Ali G potvrdil, že bude pokračování tohoto snímku, protože ten z toho roku 2002 se jmenoval Ali G in the House. Ten nový se bude jmenovat Ali G Who is I? A zatím natáčel se velmi v tajnosti, stejně tak, jako vznikly filmy o Boratovi.
0: Ano.
1: A Sacha Baron Cohen si ho sám režíroval. Mm-hmm. Poprvé ve své kariéře. Takže já si myslím, že podle toho, že se nebál takhle na Wimbledonu, by to mohlo být docela zajímavý a opět by tam mohlo dojít k nějaký konfrontaci s lidmi, kteří nevědí vlastně, že Ali G je Sacha Baron Cohen.
0: To jsou ty jeho postupy vlastně stejný, ať už to byl Borat, Bruno, anebo právě Ali G, tak tam byla ta konfrontace. V tom mimochodem, když už mluvíš o Wimbledonu, víš, co se teďka stalo? Byla zpráva o tom, že WTA, tedy ženská tenisová asociace, bude prověřovat transgender tenistka, že bude vylučovat. A dali k tomu fotku Liny Noskové. A Lina Nosková to na tom Instagramu odpověděla, co tady jako dělám.
1: Mě zajímá, jak to budou prověřovat.
0: Já bych teda nechtěl být ten inspektor.
1: Ale další Madonna.
0: No, pozor, a to není náhoda. Když jsme mluvili o Alim G., tak ty víš, kdo hrál v klipu?
1: Ano.
0: Tady tomu skvělému hitu Music,
1: viď? Právě Sacha Baron Cohen a byl to moc vtipný.
0: No a právě on tam byl v tom svém alter egu Ali G. Možná to dokonce i souviselo s tím, že to asi je tak zhruba z té doby, kdy tohleto, ten film a ta hudba vznikly.
1: Tak uvidíme, s kým se v klipu objeví v blízké době.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
0: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam budem.
9: Přestaň, štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodu a bez obav na lázně-podebrady.cz.
13: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
14: A kdy to bude?
13: 23.7.
14: A kde to bude?
13: V areálu A7 v Olešovicích.
14: A kde si můžu koupit lístky?
13: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
16: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
18: Music. First.
19: Express FM.

0: Dozněla nám Ellie Goulding, Black Prada Dress.
1: No, kdybych Ellie Goulding neznal, tak bych si klidně mohl myslet, že tady ta relativně generická věc je vytvořena umělou inteligencí na základě nějakých promptů a že by ji třeba teďka mohli smazat z nějakých streamovacích služeb, protože představ si, že Spotify udělalo velký úklid ve svém archivu a vymazalo 75 milionů tracků. Hlavně těch, které samozřejmě byly vytvořeny umělou inteligencí. Pak to byly nějaké spamové skladby a zaměřili se hlavně na falešné streamy.
0: Co jsou spamové skladby?
1: Podle mě to jsou nějaké reklamní prostě jo, blbosti, takhle. kde jako opěvuješ nějaký produkt a ty lidi si to pouštějí.
0: A
1: někdo za to inkasuje. No, taky se zaměřili na falešné streamy, imitaci jiných umělců, hlasové klony, duplicitní nahrávky a další taktiky, které se používají většinou k podvodům se systémem, který by tě měl samozřejmě vyplácet penízky po těch desetníčkách, ale ono, jakože, jak se říká, halíře dělej talíře.
0: Pokud umělá inteligence vytvořila Ellie Goulding, tak já myslím, že zjev se jim docela povedl.
1: Ne, tak samozřejmě
0: to není jako ta šikovná děvečka.
1: To byl jenom oslý můstek.
0: Já si dělám legraci.
1: Jako, hele, Ellie Goulding má skvělý tracky, pak má jako průměrný tracky, A mezi ně patří podle mě Black Prada Dress. A pak má i špatný a ty naštěstí nehrajeme. Jo? Tohle to je prostě dobrý popík, ale kdybychom ho třeba v archivu neměli, podle mě bychom o nic nepřišli.
0: Takže seš pro to, aby jsme zařadili spíš více tracků z Halcyon Days. No. Ne, dobrý, nemusíš odpovídat, prostě Ellie Goulding nemáš rád a ono o tobě tak hezky mluví.
1: Já jí mám rád, naopak já byl i na jejím koncertě v O2 Aréně.
0: Jo.
1: Já jí mám hrozně rád a navíc teda se mi samozřejmě líbí jako holka, to jako nezastírám. Doufám, že moje holka teďka neposlouchá.
0: Protože ta si zjistí, že Ellie je blondýnka, že jo?
1: No právě, ještě aby se mi odbarvila, to bych nesl.
0: Přijdeš domů a tam máš druhou Ellie.
1: Tam ta platinovka, to jo. Vy jste kdo?
0: Ne, tak když se vrátím k tomu tématu, a evidentně to množství všech těchhletěch jako fejkových záležitostí na těch platformách jenom poroste. Jako jestli oni, nevím teda za jak dlouho to tam nashromáždili, takovýhle to, a vůbec se divím, že pustili ty věci do té platformy.
1: No tak navazujeme těm na včerejšek. 50% dneska, nebo téměř polovina, je dneska už AI generated, jako jo.
0: Co se
1: nahrává na Deezer. A nebudeme se dělat iluze, že Spotify je na tom jinak.
0: Na všech platformách.
1: Oni teda samozřejmě i Spotify, stejně jako jsme se včera o tom bavili, se chystá označovat tu AI generated hudbu. Ale ať ji tam vůbec nedávají, nebo ať ji rovnou zabanujou.
0: Přesně.
1: Že? Můžete nám napsat, jaký na to máte názor, na AI a hudbu, kterou vám tvoří AI.
0: Jo. Express. Express Drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Letišní odbory překvapila slova premiéra Babiše, že by stát mohl v roce 2028 uvést akcie letiště na burzu. Chystají proto dopis ministryně Schillerové. Odboráři mají obavy kvůli dalšímu směřování letiště. Více informací přináší Seznam zprávy. Zástupci států EU ve čtvrtek podpořili přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, potvrdil unijní diplomat. Nové omezení se dlouho nedařilo schválit, zejména kvůli výhradám, které mělo Řecko v souvislosti s omezením přepravy ruského zkapalněného plynu, což by podle Aten citelně zasáhlo řeckou lodní dopravu. Nakonec si Řecko vyjednalo určité ústupky. Kordista Martin Rubeš postoupil na mistrovství světa z kvalifikace a v hlavní soutěži v Hongkongu doplní reprezentačního kolegu Jakuba Jurku, který měl jako 10. muž světového pořadí účast jistou. 29-letý Rubeš prošel skupinovou fází suverénně bez jediné porážky přímo do sobotních vyřazovacích bojů. Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě převážně oblačno. Místy se vyskytnou slabé přehánky, odpoledne a večer bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17. Dopravní nehody komplikují dopravu na silnici 19124 u obce Týnec v okrese Klatovy, na silnici 3081 v katastru obce Divec, okres Hradec Králové, v ulici náměstí Komenského v obci Hluk v okrese Uherské Hradiště, tam je avárie cyklisty se zraněním, délka kolony má asi 100 metrů a probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Další nehody na silnici 46 u obce Lipina v okrese Olomouc, na silnici 432 u obce Kyjov v okrese Hodonín, v ulici Výškovická v Ostravě nebo na silnici 3 v obci Střítěž v okrese Český Krumlov. Jezděte opatrně, je krátce po 18. hodině a na Express FM míří odpolední drive do své finálové hodiny. Ve studiu jsou s vámi i nadále Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Jo, kluci v modrým, ty, když za vámi přijdou vám třeba rozmluvit to, abyste se doma hádali, tak to asi není úplně dobrý.
1: Nechceš potkávat kluky v modrým.
0: No a tady to je podle skutečné události, kdy opravdu na Nayu Archives její ex-přítel, teda v té době časy teda přítel, později ex-přítel, zavolal po nějaký vyhrocený hádce policii.
1: Máme čtvrtek. Už jsme tu dneska měli nějaký kinotypy od Veroniky, my jsme dneska žádný svý nepřidávali, protože opravdu je okurka a některý ty tituly dle našeho názoru nestojí za vaší pozornost.
0: Ano, ano, jedině, že byste chtěli někoho potrestat, jako my jsme
1: potrestali Davida.
0: Davida potrestali, že pokud se nepodívá na Belmonda, bude muset jít na Bardotky.
1: Ale my jsme se dívali na telku, viď?
0: Dívali, já jsem se po dlouhý době díval zase na něco.
1: No.
0: My jsme totiž nějak uspali syna, já nevím, jestli to bylo v pondělí nebo v který, a to je bezpředmětný. A já říkám, podíváme se na něco na Netflixu. No a žena tam něco dělala, přitom si pouštěla nějaký království, nebo na co to kouká, to je nějaká romantiárna na noťasu, že si to jako potřebuje dokoukat, asi dva díly. No a já jsem rozkoukal seriál, který se jmenuje Hawk, v originále The Hawk. A je to o bývalém úspěšném golfistovi, byl number one v roce 2009, ale je to ze současnosti, takže to už je nějaký ten pátek. Toho golfistu hraje Will Ferrell. Takže pokud máte rádi Willa Ferrella a humor, který on asi bych řekl celoživotně nebo celou kariéru víceméně prezentuje, tak se vám to bude líbit. Jo. Chvilkama tam jsou takový momenty, kdy si říkáte, no, možná mohli místo 10 epizod udělat 7 a bylo by to možná jako vtipnější, jo, ale je to prostě o týpkovi, který hraje celoživotně golf, na začátku mu zemře jeho kedík a trenér v jedné osobě, který zároveň vychoval de facto jeho syna, který taky hraje golf profesionálně, no a tady ten starý, toho, který ho hraje Will Ferrell, tak se snaží dostat zpátky do PGA Tour a hraje nějakou Korn ligu. Ale když vyhraje 3 turné, tak se do té PGA Tour dostane. No, asi tušíte, jak to dopadne, to už se dozvíte ve čtvrtém díle. No a potom se s tím synem potká, a navíc se ještě potká se svým úhlavním rivalem, kterého hraje Luke Wilson, brácha Owena Wilsona, a taky vlastně člen tady té partičky kolem Bena Stillera, Willa Ferrella a dalších, tak ten vlastně hraje jako jeho úhlavního rivala. Vidíte tam pár známých tváří, které znáte prostě z těch Fred Peckovských filmů, a je to jako zábavný, ale říkám, musíte mít rádi Willa Ferrella. Pokud ho nemáte rádi, tak na to nekoukejte.
1: Tak uvidíme. Já jsem 2 dny bojoval s tím, na co se budu koukat já. Když už jsem objevil něco, co takové bylo vysloveně pro mě, co tvrdilo, tak to třeba nemělo titulky a tak jsem si netrouf. Ale nakonec včera jsem narazil na film, který se jmenuje Vládci nesmíru. Mm. Je to novinka na Prime Videu a je to celovečerní dobrodružný snímek, kde se vrací na plátno kin, v mém případě na obrazovku mý televize, známé akční figurky. Já je teda jako úplně neznám, protože to nejsem, jsou to takový ty jako těch nižších lig. V podstatě jde o to, že po 15 letech odloučení se prostřednictvím meče moci ocitá princ Adam zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor. Sranda je, že Skeletor je takový týpek, má lepku místo hlavy a víš, dobré,
0: ne.
1: Jared Leto, jako dobrá role, jako docela to. Každopádně, v dalších rolích se třeba představí Kamela Mendes, a nebo Idris Elba. Hmm. Ten film si na nic nehraje. Je to sranda. Má to 140 minut.
0: Je to Marvelovka nebo DC?
1: Já si nemyslím, že je to ani Marvelovka, ani DC.
0: Aha, dobře.
1: A co se týká hudební stránky, tak to je ještě vtipnější, protože v tom filmu zazní rockové melodie z 80. let. A takže je to celá taková nadsázka, u který si příjemně pobavíte. V průměru to má asi 70%, ale mě to spravilo náladu. Po tom mým neúspěšným pátrání mi to spravilo náladu.
0: Takže je to vlastně trošičku jako ty Strážci galaxie. To taky byl 80-kový soundtrack, taky to je jako komediálně akční.
1: Ano, ano, ale samozřejmě Strážci galaxie je topovka.
0: No, asi pro fanoušky asi jo.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz. Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
4: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
3: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
5: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
6: A kdy to bude?
5: 23.7.
6: A kde to bude?
5: V areálu A7 v Olešovicích.
6: A kde si můžu koupit lístky?
5: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bela, bela, bel, CZ.
8: Express. Music first. Express FM.

0: Gallagher, Everything's Electric. No a elektřinu potřebujete samozřejmě i k tomu, abyste mohli sledovat naše tipy, ať už jdete do kina, do které vás dneska pozvala Veronika Kolušková, nebo si díváte na stream, to zase jsme tady měli Davida Mičke, anebo dáte přednost našim tipům, které vám dáváme tak nějak, že jo? Ty jsi už doporučoval film na streamovací platformě, já seriál jsem doporučoval jenom fanouškům Vila Ferela, no ale my tady máme takovou speciální rubriku pro všechny, kteří si nechtějí nic platit, a to je samozřejmě i vysílání České televize.
1: A nebo nemají dost grošů ve svým měšci, tak pro ty tu máme vždycky nějaký ten typ.
0: Grošů v měšci?
1: No, na nějaký ten bijáček. A já začnu takovou jako legrační retrověcí, protože na i vysílání a vlastně i ve vysílání České televize se objevil seriál šestidílnej, který se jmenuje Sandokan.
0: Ježišmarja.
1: Viděl jsi Sandokana?
0: Hele, někdy v pravěku jsem ho asi viděl, ale mě to třeba nikdy nebavilo. Jak z toho všichni byli uhranutí, nosili trička se Sandokanem a tak.
1: To byl fenomén.
0: Mě to nikdy nebavilo.
1: Ono teda takhle, ono to v té době v televizi moc nebylo, jo?
0: Mě je tak to asi tím.
1: Člověk byl vděčnej i za tohle. Tenhle ten seriál vypráví o prosulým malajzijským pirátovi, který se postaví na odpor britským kolonizátorům. V hlavní roli se představí Kabir Bedi a myslím si, že na tom seriálu vyrostla celá jedna generace. Já osobně jsem na tom jenom zvědavej, jak to na mě bude působit s odstupem zhruba 50 let od uvedení na obrazovek, jo? Protože ten Sandokan vznikl v roce 1976.
0: To je, tak jasně, tak to ještě asi nesledoval v té době, ale ano, možná už 40, 35 let to bude od té doby, co jsem to viděl naposledy.
1: Nějaký ten pátek to bude.
0: Jo, ale já jsem to viděl jako malej kluk a od té doby mě to nikdy nalákalo se na to podívat znova. Asi na tom nic nezmění ani to, že se to znovu objevilo v i vysílání.
1: Ale tak dobře, tak pro tebe tu mám něco jako kvalitnějšího.
0: Ano.
1: Je to film z roku 2011 a ten film se jmenuje Nedotknutelní.
0: No tak to je samozřejmě jako už se dá říct novodobá klasika.
1: Ano.
0: Omar Sy ve své první, myslím, jako velké průlomové roli, kterého máme rádi, už dneska třeba i jako Lipéna z Netflixu a tak podobně, a jeho jako živelný projev.
1: Přesně tak, je to o bohatým a paralyzovaným aristokratovi Filipovi, který si za svého nového opatrovníka vybere Drise, živelného mladíka z předměstí, který ho právě propustili z vězení. Já si myslím, že není třeba cokoliv prozrazovat, jenom dodám, že ten film Nedotknutelní byste měli určitě vidět. Je to milý, je to kvalitní a já jsem se na něj s chutí podíval znovu.
0: No a mimochodem to má i skvělý soundtrack, že?
1: Já jako
0: myslím, že tanec na Earth, Wind and Fire a jejich Boogie Wonderland,
1: dobře ty,
0: to vstoupí, myslím, jako vstoupilo do dějin minimálně francouzského filmu teda.
1: Aha.
0: Tak si to pojďme dát, když už jsme u toho, je to pohoda.

0: Velká prsa kladou na podprsenku mnohem větší nároky. Pokud nesedí správně, výsledkem bývají otlaky od ramínek, ale třeba i bolest zad, hlavy a pocit těžkosti během celého dne. Úplný základ je hodně pevný obvod. Právě ten by měl nést až 80% váhy prsou, ne ramínka, jak se možná mnoho žen domnívá. Na zádech musí držet v jedné rovině a nesmí vyjíždět nahoru. Důležitá jsou široká ramínka, lépe rozloží váhu a nezařezávají se tolik. Pomoci můžou i měkké podložky pod ramínka z bavlny nebo silikonu. Velkým prsům potom svědčí podprsenky s kosticemi a vyšším středem. Kostice musí sahat až za prsní tkáň směrem do středu pod paží a část mezi košíčky má přiléhat k hrudní kosti. Důležitý je i střih samotného košíčku. Nejlépe fungují plné nebo polovystužené košíčky, které prsa podrží, vytvarují a zabrání jejich přetékání. Astratex také varuje před jednou častou chybou. Mnoho žen nosí zbytečně velký obvod a malý košíček. Přitom menší obvod a větší košíček často sedí mnohem lépe a zároveň uleví zádům i ramenům.
1: Express.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM. FM.

0: One more time, dal bych si to klidně ještě jednou. Třeba zítra. Od 4 do 7.
1: Jo, já bych si dal zítra celý den klidně ještě jednou.
0: Jo.
1: Jo.
0: Dobře, tak zavoláme babu, Míše a Verča, ať nechoděj. A dáme to od 7 do 7. Jo, já nepůjdu spát a budu se připravovat.
1: Úderníci budem.
0: Jo. No, myslím si, že tak v 9 ráno už by to přestalo posluchače bavit, protože oni jsou sami zvyklí, že mají tady naši babu. Tentokrát teda bez Vaška. Vašek si užívá šubiduby Amerika. A mimochodem loučíme se s Monkey Business, kteří dneska mají velký narozeninový koncert v areálu 7.
2: Ještě byste to mohli stihnout.
0: Ještě byste to mohli stihnout, pokud to máte blízko. No a zítra, když budete poslouchat vysílání právě Míši Tůmové mezi 10. a 13., tak uslyšíte i report našeho nového kolegy, stážisty Michaela, kterého jsme tam poslali.
1: No já si myslím, že to bude hezký mejdán, snad vydrží počasí a my samozřejmě kulturní tipy na zajímavý akce budeme mít i zítra v našem vysílání. Je festivalová sezóna, tak samozřejmě dojde i na festivaly a celé to okořeníme vědeckými studiemi.
0: Jako vždycky prostě.
1: Prostě jako vždycky.
0: No, jako vždycky. Mám tam zase něco o jídle.
1: Jo?
0: Tentokrát je to víc vědecký a míň sádlový.
1: Jo, všude samý sádlo.
0: Tak hezký čtvrteční večer, zítra se těšíme.
1: Pusťte si nějaký hezký film večer.
0: Pokud nejdete na ty mankáče.
1: Jo.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Sportuješ, chceš svaly, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
3: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
3: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music news. Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož si ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku Enemy, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Tennis Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami a videí z živých vystoupení. Hudba jako taková se stala sama o sobě suverénním vítězem napříč všemi médií. Hudba skončila s 88% před filmy, televizními pořady, hrami a sportem.
0: Express FM.

Německý producent Ten Snake spolupracuje s Bobby Harveym a Sarah ve skladbě Good Vibrations z jeho nové velmi devadesátkově a houseově laděné desky s názvem Free. No a tohle je kanadský producent Tyga, který vydal taky nové album Hot Life, má jeho charakteristický elektronický zvuk a tohle je skladba, v níž hostuje Boys Noise, jmenuje se Hot Wife. Express Fresh. Okay, so it's just like...

Toto byl projekt Windmills, který vydal nové album Pilot Episode a na něm je i tahle skladba Paris, Texas, jmenuje se jako jeden známý film. No a tohle je americký projekt Yacht Club, který taky vydal nové album Simpleton a na něm je i tahle lo-fi indie skladba, která se jmenuje Simpleton.

Debuil je francouzský producent, zní to trošku podivně, ale tak se to píše, Dabeul, a vydal novou skladbu Shadow of Your Smile, která je tradičně velmi v 70-kově a 80-kově synth-popovém laděném a funky střihu. No a tohle je britský hudebník Tom Misch, který vydal nové album Full Circle, a my se s ním rozloučíme touhle skladbou Sisters With Me.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě. This guy is
6: fresh. Express FM uvádí hudební speciál.
4: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Express Fresh na Express FM.

0: Fresh.
1: Je tu Fresh, jsou tu 2 hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dnes uslyšíte novinky od Jacka Whitea, Ten Snank nebo MIA. Tohle ale byl projekt Tomora, za nímž stojí Tom Rowlands, Chemical Brothers a Aurora a společně vydali nové album Come Closer, ze kterého tohle byla vynikající skladba Somewhere Else. No a tohle je americké soulové duo Dwight and Nicole, které vydalo nové album Day or Night a tady je z něj titulní skladba. Já vám přeju příjemný poslech.

Americký producent Flying Lotus vydal nové album s názvem 1983 a tohle z něj byla skladba Hello. No a tohle je americké trio Jam Club z Bostonu, které vydalo nové album Emerald Press a tam je i tato minimalisticky a ambientně laděná skladba s názvem Carlands.

To byla americká hudebnice Hannah Liu, která vydala nové album, které se jmenuje stejně jako ona, a tohle je z něj temná postpunková skladba Move in Silence. No a nové album s názvem MI7 vydala britsko-srílanská reperka MIA, tedy Maya Arulprakasam, no a tohle je z něj skladba s názvem Prayer 777.

Tohle byl americký dreampopový projekt Cathedral Bells, který vydal nové album Parallel Dreams a na něm je i tahle skladba Hourglass. No a tohle je kanadská písničkářka Kaylee Jade, která vydala nové album The Great Unknown a na něm najdete i píseň Strangers. Tady je.

To byl producent Kiss Facility z Los Angeles, který vydal nové album Kazna a na něm je i tahle výborná elektronická skladba s názvem Flash Mix. No a tohle je nezávislý projekt z USA, jmenuje se Mori a z jejich nové desky El Niño Bola, tady je skladba Is It Forever.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle byla britská kapela Thrill House a skladba Ready for What's Coming z jejich nové desky Smile, taková energická indie rocková věc. No a tohle je stará známá britská zpěvačka Arlo Parks, která vydala taky skvělé nové album Ambitious Desire, a tady je z něj skladba Heaven.

Britský producent Totally Enormous Extinct Dinosaurs vydal nové album Always with a Remix a v téhle skladbě Come Tonight spolupracuje s Isaacem Carterem. No a tohle je londýnské duo Deary, které vydalo nové album Birding a tady je z něj skladba Alma.

Tohle byla jedna starší skladba od anglických Everything But A Girl, jmenuje se Roller Coaster, ale byla v remixu od King Britt Scuba. Jmenovala se přesně King Britt Scuba Ambient Remix. No a tohle je americká kapela Geese, která nedávno vydala nové album Getting Killed a tam je i tahle skladba Bow Down.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Express. Music first.

To byl americký projekt Good Luck Mito, který vydal nové album If I Could Only Change Your Mind, no a tohle z něj byla skladba Sulok. Tohle je ale pro změnu britský projekt Black Book a vynikající skladba Stain Strange z jejich nové desky Different.

0: my therapist told me that I should tell you the truth. And you're, but you're still angry. So sometimes I still, like, I still should have.
1: Tohle byl americký basketarista Thundercat, který spolupracuje s Tame Impala, kteří byli tento týden v Praze v O2 aréně. Tohle byla skladba No More Lies z desky Distracted od Thundercat. No a tohle je švédská zpěvačka Robin a skladba Light Up z její nové desky Sexistential.

Novou skladbu vydal také americký hudebník Jack White, jmenuje se God and the Broken Ribs, taková syrová rocková věc s bluesovým základem, na jaké jsme už u něj zvyklí. Tohle je ale americký zpěvák Jalen Gonda a jeho nová skladba Hang It on the Shelf.

0: The questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Fresh. To bylo britské duo Get Down Services a jejich skladba The Radiator, taková uvolněná indie funková skladba s groovovým základem a celkem ostrým textem. No a to je z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh navadíte zase za týden. No a tohle na závěr je Nick Warren a skladba Cobblepot v remixu od Zenky Gelati. To je ode mě vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera.
2: Express Fresh. Express Fresh. No Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music news.
1: Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož se ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku Enemy, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Tennis Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami a videí z živých vystoupení. Hudba jako taková se stala sama o sobě suverénním vítězem napříč všemi médií. Hudba skončila s 88% před filmy, televizními pořady, hrami a sportem. Express FM.

0: pálit, tak pryč běž. Zpět 8G, nechceš clash. Zpět 8G, fakt nechceš clash. Pokud se nechceš spálit, tak pryč běž.
1: Píšu to furt, nejde to zastavit. Ten, kdo chce beef,

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož se ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku Enemy, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Tennis Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami a videí z živých vystoupení. Hudba jako taková se stala sama o sobě suverénním vítězem napříč všemi médií. Hudba skončila s 88% před filmy, televizními pořady, hrami a sportem.